Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stavební zákon čeká další důležité jednání. Poslanci dnes zahájí závěrečné projednávání novely, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Na konečné hlasování ale zřejmě ještě nedojde, k návrhu se totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Očekává se proto dlouhá a místy bouřlivá debata ve sněmovně. Ve Venezuele dále roste počet obětí zemětřesení. Úřady potvrdily už 2,5 tisíce mrtvých a několik desítek tisíc pokřešovaných. Pátrání po přeživších ale stále pokračuje i 8 dní po ničivých otřesech. V zasažených oblastech pracují záchranářské týmy z více než 20 zemí, včetně Česka. Venezuela zároveň vytvoří fond na obnovu za zhruba 4 miliardy korun. Portugalci otočili drama s Chorvatskem. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelili až ve 4. minutě nastavení. Vyrovnávací branku dal z penalty Cristiano Ronaldo, který se ve 41 letech stal nejstarším hráčem v historii play-off světového šampionátu. V osmifinále čeká Portugalce atraktivní pirenejské derby se Španělskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Návštěvníci zámku v Holešově se můžou v pondělí 6. července těšit na kostýmované prohlídky. V nedalekém muzeu kovářství uvidí i práci kováře a v zámecké zahradě by měly být připraveny projížďky v historickém kočáře. Speciální prohlídky zámku se na den upálení mistra Jana Husa skuteční od 9:30 dopoledne do 15:30. Dnes nás čeká oblačná obloha místy i s přeháňkami a nebo deštěm. Teploty se budou držet mezi 20 až 26 stupně Celsia. Zafouká silnější vítr, který k večeru ustane.
6: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
7: Krásné dobré páteční ráno, s vámi Lea a David, pár minutek po šesté, pátek 3. 7. Prázdniny jedou na plný plyn, víkend už na nás z dálky mává a dokonce ten prodloužený, takže paráda. Tak jestli jste právě vstali, gratulujeme, první dnešní vítězství máte za sebou. No a teď už zbývá jediné, pořádně posnídat, protože prázdný žaludek sice umí udělat dobrý koncert, ale rozhodně ne dobrou náladu, takže ať vás dnes potká co nejvíc úsměvu, semafory svítí zeleně při cestě do práce a třeba káva chutná skvěle a pátek vám uteče přesně tak rychle, jak si přejete. Krásné dobré ráno, startuje páteční snídaně šampionů právě teď. Nickelback.
3: Hit

0: Just be good to me, hezké dobré ráno. 9 minut po 6. hodině posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Leona a David. 3.7. toto letí, toto frčí, ale skvělou zprávou dnešního dne je to, že další prodloužený víkend tohoto roku je prostě tady. Respektive já bych řekla, že je tu taková středa, která je vlastně pátek, přičemž pátek bude taky pátek. Rozumíme si, že jo, Davide?
1: No prostě v pondělí nejednu práce, no, tak to zase shrnul.
0: Ano, takže přátelé, je důvod k oslavám, prostě užít si to volno, dělat to, co máte rádi. Jisté je, že čtyřikrát po sobě nenastavujeme budíka, což samo o sobě zní jako zpěv andělských sborů, takže žádná zdržování se navzájem, žádné zbytečné přidělování úkolů v práci a hurá domů a dělat to, co máte rádi. Čekají nás další dva dny grilování, výletování, ponocování, chrápání do desíti. Prostě tak, že si všeho budete užívat. Davide, máš nějaký plán na ten prodloužený víkend?
1: No tak my jedeme do Varu na festival a budeme tam až do pondělí, takže my máme plán jasný. Co ty?
0: No tak ty jsi prostě naprosto úžasný, protože jak já jsem zmiňovala včera nebo předevčírem, já do Varu jedu taky. Já tam budu zpívat, projdu se taky pomale jako modelína ve svých 40 letech.
1: No ale počkej, v pondělí už budeš zase vysílat, nebo ne?
0: Ne, tentokrát tady bude Záskok.
1: OK.
0: Jinak já samozřejmě veškeré svátky tady u nás v rádiu oslavuju prací, jak jinak vždycky to zbyde na mě. Každopádně vy nám dávejte vědět třeba, jaký jsou vaše tipy na prodloužený volno. Samozřejmě za to volno můžeme děkovat, že dorazil Cirošek, Metůdek a že upálili mistra Jana Husa. Škoda, že to nebylo častěji, protože ne, to samozřejmě to upalování, ale že třeba těch věrozvěstů nepřišlo víc, další dva třeba v srpnu, v listopadu a tak dále, že bychom prostě měli víc i těch volných dnů. Tak či tak je třeba to oslavit, tak všem třem večer věnujte kalíšek, vstávat se nemusí, tak si

0: Iš. Minutka po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný, jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu. Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny. Vybavíš si, Davide, nějaký film s Tomem Cruisem?
1: No, popravdě řečeno, teď asi takhle narychlo ne, spíš jenom... Jsem si říkal, jak jsi začal mluvit o Tomu Cruisovi, tak jsem si říkal, aha, ve Varech asi představili další celebritu a asi bohužel teda nepřijede.
0: Nepřijede, ale určitě všichni známe třeba tenhle song.
1: No jasně.
0: A co Top Gun?
1: Top Gun jsem neviděl, ale tušil jsem, že tam hrál, popravdě.
0: Každopádně ten playlist Top Gunu je 100% nádherný, doporučuji všema 10. Každopádně za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů a vypadá pořád stejně. Když si vezmete, jak dneska vypadají jeho filmové partnerky, se kterými točil před 40 lety, asi se shodneme, že ten život je fakt nefér, protože Tom je buď robot, nebo má nějaký klon, protože vypadá nádherně.
1: Každý stárne jinou rychlostí prostě.
0: On s takovou jako grácí a noblesou, no prostě je to kaňo.

0: Tour, takže všechno nejlepší Mavericku.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupě od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolino Gel Van der Vosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě na Rudné před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokují jeden pruh, kolona má asi půl kilometru. S ranní špičkou bude zdržení narůstat.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, teď už 6:30 a David Jost s ranním updatem.
1: Ranní update. Alexandr Ovečkin bude v NHL pokračovat i ve 22. sezóně. Historicky nejlepší střelec základní části podepsal s Washingtonem novou roční smlouvu. Dlouholetý kapitán Capitals má na kontě už 929 gólů. Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Do Karlových Varů dorazila hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Legendární herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti ho přivítala skupina fanoušků, kterým rozdal několik autogramů.
0: Já jsem zaregistrovala už nějaké články jeho první fotografie. 88 let a vypadá famózně.
1: Neskutečně. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak Tom Cruise nestárne.
0: Ano.
1: Co máme potom říkat o Dustinu Hoffmanovi?
0: Kéž bychom mohli vypadat jako oni, až nám bude tolik, kolik jim. Hezké ráno.
2: Nosím černý brýle.

0: Na Hitradiu si já a já vám teď řeknu, proč je dobře, že se ochladilo. Vysoké teploty zapříčinují u agam v Austrálii, což jsou vlastně takové ještěrky, změnu pohlaví ze samce na samičku. Potvrdili to opět jakýsi
1: vědci.
0: S kým, že taková potvůrka je ještě ráno Pepa a večer už je třeba Pepina. Takže já si myslím, že bychom měli mít asi respekt před sluníčkem, protože o svátcích mají přijít zase vysoké teploty a po víkendu může být z Davida třeba klidně ženská a zemní chleb.
2: Já myslím, že řekneš, že je dobře, že se ochladilo samozřejmě kvůli tomu, že se mnohem líp spí, ne proto, co se děje v Austrálii.
0: Je to tak, spí se nám krásně, tak si to užívejme, protože ty teploty pomalu, ale jistě budou zase stoupat. I když to vlastně může být super zkušenost na druhou stranu, ale pro jistotu bychom se měli pořádně namazat. Vyrážíme na cesty.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Ostravě na Rudné. Před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují jeden pruh, připravte se na kolonu. Šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Nádhernou fotkou s textem Naše navždy sdílela na svém instagramovém účtu, můžete se mrknout. Je to naše sportovní královna, o tom žádná. Po olympijských hrách v Miláně ukončila kariéru, čeká jí ale další životní etapa, a to se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou, totiž vstoupila do registrovaného partnerství a my jí za celé Hit Radio moc gratulujeme. Teď už Jovox zas a taky Florida David Guetta. Mějte hezké dobré ráno a díky, že posloucháte. Je tu pátek, prodloužené volno před námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio20.
2: Statostřechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
3: Bez...
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Paru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má opět jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Podle nových dat Eurostatu klesla v květnu na 2,9%. Společně s Bulharskem tak Česko obsadilo první místo v celé Evropské unii. Průměrná nezaměstnanost v 27 přitom činí téměř 6%. Bez práce je tak v Evropské unii v průměru každý 17. člověk, v Česku zhruba každý 35. Elektromobily v Česku dál nabírají na popularitě. Jen v červnu se u nás zaregistrovalo více než 2100 nových aut poháněných výhradně elektřinou. Jejich podíl na trhu s novými osobními vozy vzrostl na 8%. Elektromobily tak tvoří zhruba každé 12. nově registrované auto. Zájem o bezemisní vozy v Česku tak pokračuje i v letošním roce. Trumpovi lidé hledají novou cestu. Spojené státy podle médií zvažují, jak omezit vstup něhotných žen do země. Reagují tak na rozhodnutí nejvyššího soudu, který odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit občanství pro děti narozené v USA. Americká ústava totiž většině dětí narozených na území Spojených států občanství automaticky přiznává. Nové úvahy tak mohou rozpoutat další ostrý spor o migraci i občanství. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Do konce září mohou návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propojuje významná místa spjatá s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny a nabízí do nich zvýhodněné vstupy i další benefity. Návštěvníci se tak mohou podívat levněji například do památníku Tomáše Bati a nebo do Čiperovy vily. Dnešní obloha bude oblačná, místy i s přeháňkami a nebo deštěm. Teploměry ukáží mezi 20 až 26 stupni Celsia. Zafouká i silnější vítr, který k večeru ustane.
11: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
12: Je krátce po sedmé, pátek je v plném proudu, my jsme rádi, že své ráno trávíte právě s námi. S vámi Lea a David, posloucháte Snídaní šampionů a podíváme se také na svatbu, o které se mluví snad úplně všude. Ano, na tu svatbu roku. Kdo řekl své ano, nebo teprve řekne, co se dělo kolem a proč o tom mluví skoro celý svět. To všechno už za malou chviličku, tak si dolijte kávu, zakousněte něco posledního, nějaké to dobré sladké sousto snídaně a zůstaňte s námi, protože páteční ráno teprve začíná.
0: Hit Radio Zlín.

0: kapela Krištof, Dominika Aládžia, Půlnoční hřích, páteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. My se společně podíváme teď na tu zmiňovanou svatbu roku. I když je to trošku taková detektivka, co si budem. Taylor Swift a její Travis mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu už tento pátek v Madison Square Garden v New Yorku. Pár ale pozor, zatím veřejně nepotvrdil vůbec žádné detaily svatby a dokonce agentura Reuters píše a zároveň upozorňuje, že čas ani místo nedokázali nezávisle potvrdit a že kolem akce může být i řada záměrných falešných stop. Ty jsi, Davide, o tom mluvil už ve zprávách, tak co myslíš, vzali se, nevzali se?
1: No já nevím, co mě spíš zajímá je, jak jsou na tom finančně, samozřejmě nejsem sám, tak jsem si schválně věděl, kolik mají na svém účtě jak Taylor Swift, tak hráč amerického fotbalu Travis Kelce, tak věřte, že zatímco Taylor Swift má zhruba 40 miliard korun majetek, tak Travis jenom zhruba 2 miliardy, takže jenom. Tak asi 25krát míň.
0: Ježišmarja, to je pro nás normální smrtelníky nepředstavitelná částka, jak to vypadá asi celé pohromadě?
1: No pohromadě nevím, ale zajímalo by mě taky, kdo tu svatbu bude platit, vzhledem k tomu, že ta Taylor má o tolik víc, tak jestli třeba na půl, nebo jestli zas by to měl brát.
0: A nebo si dají kámenušky papír.
1: Nevím.
0: Každopádně by měli mít údajně až 1000 hostů, že taková jakási malá čtvrteční oslava by měla být pro 100 lidí. Ale právě dneska 1000 hostů, Madison Square Garden, což je domov velkých koncertů, hala pro 20 000 lidí, dokáže si to vůbec představit?
1: No tak vzhledem k tomu, že my sami plánujeme svatbu a budeme tam mít asi 100 lidí, tak svatbu pro 1000 ještě k tomu v Madison Square Garden si samozřejmě moc představit nedokážu. No. Ale aspoň, když bude pršet, tak je to nemusí trápit.
0: To je pravda, takže ať je to, jak je to, my si teď zahrajeme z éteru Hit Rádia. Tady to máme zadarmo a ještě rádi to pouštíme, vy to rádi posloucháte, Taylor Swift Love Story, tak jak tenhle její příběh dopadne, to zajímá nás všechny. Hezké ráno.

0: příběh Taylor Swift, řešíme tady její svatbu, zdali se vdala nebo nevdala, jsou oslavy, nejsou oslavy. Je to taková detektivka, která se čte úplně sama, co si budem, a dokonce fanoušci řeší stopy, jakože bedny s nápisy typu Garden Party. Údajně zámecké dekorace, zeleň, možný, já nevím, zrcadlový bál, detail a dokonce i výměnu červeného koberce za fialový. Ale nás by zajímalo, jaký je její hudební program, co jsem se tak dočetla, Davide, tak by tam měl být dokonce Paul McCartney, nebo Ed Sheeran, a taky nejznámější country zpěvák, který je pro Taylor taková srdcovka, MC Grow.
1: Tak toho jsme si tady googlili, pro nás v Evropě ne tak úplně známý, ale docela zábavný country zpěvák, proč ne?
0: No, kdo vám bude hrát na svatbě nebo zpívat?
1: No, nám asi Ed Sheeran leda tak z nějakého magneťáku.
0: Zvyše.
1: Dominik Vršanský, náš milý kolega.
0: Ježiš, tak to budete mít skvělý. Já bych řekla, že na normální svatbách prostě zpívá bratranec u kláves. Tady se řeší, jestli náhodou nepřijde hudební historie osobně. Každopádně ale pro velký úspěch. Si Taylor, dáme ještě jednou. The Fate of Ophelia, hezké dobré ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor stále na komplikace po nehodě v Ostravě na Rudné před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov. A na Zlínsku mezi Dobrkovicemi a Kaňovicemi leží na silnici sražená srnka. Dejte tam pozor.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Hezké dobré ráno. Klidně nám pište, už chci soutěžit na 777-937-777, ale je půl osmá, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Kriminalita v Česku sice výrazně neroste, policisty ale znepokojuje jiný trend. Přibývá případů spojených s vysokou agresivitou a stále častěji v nich figurují děti a mladiství. Statistiky upozorňují také na takzvané zážitkové násilí, kdy mladí útočí jen proto, aby si něco vyzkoušeli nebo posunuli vlastní hranice. Svrap se letos v Česku šíří více než loni. Hygienici za první pololetí zaznamenali už přes 7100 případů, což je o zhruba 2000 více než ve stejném období minulého roku. Onemocnění způsobuje parazit zvaný zákoška svrabova. Finsko je považováno za nejmetalovější zemi světa. Podle několika mezinárodních žebříčků má nejvíce metalových kapel v přepočtu na obyvatele a metal je tam běžnou součástí kultury. Za Finskem následuje Norsko, Island, Švédsko a Albánie. Nadprůměrně si vedou také Česko a Slovensko.
0: Kdo by to byl řekl, protože tohle je zrovna takový hudební styl neboli žánr, kterému já nikdy moc nepřišla na chuť.
2: No tak to jsme dva. Každopádně jsme se tady koukali na nějaké metalové skupiny a přišli jsme na to, že nehrají jenom tvrdě, ale i docela romanticky.
0: A dokonce jsme našli i pecku, kterou přespívala Maruška Rotrová Láskou níž deštěm, tak my si originál verzi dáme právě teď Black Sabbath.

0: Black Sabbath, She's Gone. My to známe od Marušky Rotrový jako Lásko voníš deštěm. Jo, jo. Krásná věc. Ale my jdeme soutěžit, protože je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Takže přátelé, kamarádi, já už teď vím, že na telefonu máme posluchačku Sandru. Hezké dobré ráno, Sandro.
2: Hezké dobré ráno, přeji.
0: Odkud voláme?
2: Z Ostravy, z práce.
0: Z Ostravy, momentálně. Z práce. A co pracuješ?
2: Dělám kontrolku filtru.
0: Dobře, tak jsi připravená soutěžit o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Daleko to mít nebudeš, když vyhraješ.
2: Jasně, super.
0: Tak jdeme
2: doufám,
0: na to.
2: Že vyhraju.
0: Jdeme na to?
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Tak Sandro, řekni nám alespoň jeden měsíc, který končí na písmena N.
2: Červen.
0: Výborně. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik vteřin má minuta a půl?
2: 90.
0: Skvělé.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká planeta je nejblíž Slunci?
2: Merkur?
0: Ano, bylo to těsně, ale zvládla si to.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na kanadské vlajce?
2: Červená, bílá.
0: Výborně. A poslední otázka. Může někdy vyjít pátek 13. na pondělí?
2: Nemůže.
0: Výborně, vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava. Ježiš, od Allegro.
2: Super, děkuju moc.
0: A s kým vyrazíš?
2: S kým vyrazím? Asi s kamarádkou.
0: S kamarádkou. Allegro určitě jo. Znáš, je to nejznámější nákupní platforma v Polsku. Takže super. Si to užiješ, je to partner vlastně naší rychlé pětky. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat.
2: Dobře,
0: a moc
2: dobře,
0: si to užij. A budeme rádi, když nám třeba postneš, pošleš nějakou fotečku.
2: Určitě, určitě.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Naschle.
0: Takhle jednoduchý to je, přátelé. Co pak pro vás chystáme asi příští týden? Nechte se překvapit, ale rozhodně to budou radosti.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 7.41 minut, aktuální čas, hezké, dobré páteční ráno. Máme tady jednu velkou oslavu, která se uskuteční zítra. Kulatiny, 80 let. Holky, ženy, dívky, bikiny v sobotu slaví 80 let. Miniaturní dvoudílné dámské plavky viděl svět poprvé na přehlídce 4. července 1946. No, zajímavé je, že dokonce modelky je odmítali předvádět, dneska ta doba je úplně někde jindá, čím menší, tím lepší asi. Dokonce jejich autor musel ukecat tenkrát striptýzovou tanečnici. A ještě v roce 1957 hlásal americký časopis Mladá dívka: není třeba plýtvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléci takovou věc. No, tak kdyby existoval stroj času, tak bych jim přála zažít rok 2026, co některé ženy jsou schopné si na ta svá prsička a své vnady vzít. Každopádně potom ale přišla Bridget Bardotová a Bond Girls. Vkus, nevkus, to na sebe natáhli a bylo vymalováno. Takže bikiny, všechno nejlepší a prosím vás, vymyslete někdo i pro nás, co máme trošku ty vnady o něco větší, jo?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s tiskulevně.cz.
5: Náplně hned.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Přes 5 minut se zdržíte na tahu mezi Valmezem a Rožnovem kvůli omezení u Zašové. A pozor stále na komplikace po nehodě v Ostravě na Rudné před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

hodin 53 minut, jak posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. Dneska jsme se tady bavili o tom, že startuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tam oba dva s Davidem jedeme a dokonce letos slaví kulatiny 60. ročník a zároveň 80 let od chvíle, kdy se tahle filmová tradice narodila. Dustin Hoffman dorazil, dostane na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie a uvede film Absolvent. A taky dorazí ještě Juliette Binoche nebo Maggie Gyllenhaal, taky Jesse Eisenberg nebo slovenská herečka Magda Vašáriová. Tak kdo se tam chystáte? Užijte si to naplno, i když si stejně myslím, že spoustu lidí bude zajímat spíš než film to, co tam vyvede Ornella, Agáta, anebo v jakém outfitu a šatech přijede Jitka Čvančarová. Teď už Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Hezké dobré ráno.

0: 5, Cardi B, Girls Like You, Hit Radio, páteční snídaně šampionů. Za chviličku zprávy a taky pro někoho z vás budou další dárečky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na trhu s byty mají kupující větší výběr. Přestože ceny nemovitostí i hypoték rostou, letos může být vhodná doba na pořízení vlastního bydlení. V první polovině roku totiž výrazně přibylo bytů na prodej, hlavně v Praze a Brně. U starších bytů, například v panelových domech, navíc mohou zájemci dosáhnout i na slevu. Prodávajících přibývá a kupující tak získávají silnější vyjednávací pozici. Putin znovu posiluje svou ochranku. Ruský prezident po čtvrté od začátku války na Ukrajině navýšil počet lidí ve federální ochranné službě. Ta má na starosti jeho osobní bezpečnost, ochranu Kremlu i vládních budov. Podle médií krok přichází v době spekulací, že se Putin obává atentátu nebo převratu. Samotná služba má mít desítky tisíc příslušníků. Na cesty do zahraničí pozor, pravidla se změnila. Řidiče mířící na dovolenou čekají v některých evropských zemích nové povinnosti a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty. Například ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku musí mít reflexní vestu všichni cestující v autě. V Itálii si potom navíc řidiči musí dát pozor na zóny s omezeným vjezdem. Vyplatí se proto ještě před odjezdem zkontrolovat pravidla konkrétní země, aby dovolená nezačala zbytečnou pokutou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Návštěvníci zámku v Holešově se můžou v pondělí 6. července těšit na kostýmované prohlídky. V nedalekém muzeu kovářství uvidí i práci kováře a v zámecké zahradě by měly být připraveny projížďky v historickém kočáře. Speciální prohlídky zámku se na den upálení mistra Jana Husa uskuteční od 9:30 dopoledne do 15:30. Dnes nás čeká oblačná obloha místy i s přeháňkami a nebo deštěm. Teploty se budou držet mezi 20 až 26 stupně Celsia. Zafouká silnější vítr, který k večeru ustane.
9: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Čtyři minutky po osmé, hezké dobré páteční ráno s datem 3.7. s vámi Leona, taky David Jošt. Vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane voucher v hodnotě 7000 korun na outdoorové vybavení. To jste chtěli, my vám to dáme. Posílali jste nám vaše příběhy, zážitky, vzpomínky z vašich životů, tak se těším, komu z vás uděláme radost, do toho spousty skvělých hitů, zajímavých informací. Tak to ráno je nejlepší s námi. The Calling právě teď.
1: Hit Radio Zlín.

0: muzikám skvělý song naladit se na to následující prodloužené volno. Pátek, sobota, neděle a pondělí. Já jo. Já nevím jak vy, já už se vidím někde. Posteli, jak budu dlouho spát, protože mám pondělí volno. Po nějakém tom večírku v Karlových Varech. Jo jo, těším se. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž nevěra proflákne nejčastěji. Jste totiž pořád spolu, mobily odložené v dosahu druhého, no a pak přijde jedna nevhodná zpráva a máte poklidu na pláži. Tady dokonce náš kamarád, společnej tady s mojí kolegyňkou vedle z rádia, si stihl zažít už takový ten první den dovolené v Turecku. Další týden tam totiž s přítelkyní nemluvili, cesta domů v jednom letadle trvala prý jako cesta na Mars, takže raději nechte prosím vás mobily doma, ať tomuhle předejdete. A nevím, jestli někdo z vás má i nějakou takovou zkušenost, že na dovolený se provalila ta nevěra, klidně nám o tom napište na 777-937-777. Davide, znáš někoho ve tvém okolí, komu se třeba takovým způsobem provalila nevěra?
1: Já nikoho takového neznám a ještě zpátky k tomu příběhu, který jsi popisovala, to bylo teda hodně nešťastný, že se stalo na začátku, protože ano. Kdyby se to bývalo stalo na konci, tak by to zas takový problém nebyl. No tak dávejte pozor hlavně na začátku, ať pak s tím partnerem nemusíte být celou dovolenou potichu.
0: Je to tak. Teď už J-Lo a taky pes, který nekouše, Pitbull on the floor. Jsme Hit Radio, hezké ráno. J-Lo,

0: Niko Santos, Hit Radio, snídaně šampionů, hezké dobré ráno. A my vyrážíme do Havířova. A víte proč? My totiž vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku 2026 a taky důvod, proč si v září udělat výlet právě do Havířova. Něco takového jste totiž nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září a program je prostě wow, opravdu hodně pestrý, kde si každý najde to svý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, nebo taky v sobotu Eurythmics, Rita Ora, Rednecks, Kateřina Marie Tichá a spousty dalších hudebních umělců. Takže tohle není festival, tohle jsou, přátelé, městské slavnosti. Takže i cena je lidová. Velký respekt, tleskáme. A jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle nebo superhity Rity Ory, Sweet Dreams, Cat Najo, Get Up to Wait, Cat Najo, určitě všichni znáte, anebo Nonstop, je to letos Havířov. Všema 10 doporučujeme, protože my tam rozhodně budeme.
1: Hit Radio Zlín. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů.

0: vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: další dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na dálnici D1, asi 6 km za sjezdem na Odry směrem na Ostravu pracují silničáři. Dneska tady opravují vozovku a levý jízdní pruh je tady uzavřený. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Poetika každou vteřinou, hezký dobrý den, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Závislost na mobilu se stává stále větším problémem. Někteří lidé tráví u telefonu i více než 14 hodin denně a kvůli tomu vyhledávají terapii. Odborníci upozorňují, že i když nejde o oficiální diagnózu, lidí, kteří nad mobilem ztrácejí kontrolu, rok od roku přibývá. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní, zatímco západ kontinentu znovu zasáhne vlna veder, severovýchod čeká chladnější a deštivější počasí. Česko se ocitne mezi oběma oblastmi a tak nás čeká proměnlivý týden s výkyvem teplot.
0: Já si myslím, že český národ se rozdělí na dvě poloviny. Komu to bude jedno a budou šťastní, že bude chladnější počasí, a ti, co budou ve Varech na festivalu.
2: A ti, co pojedou do Varu. Já jsem schválně koukal na předpověď v Karlových Varech od soboty až do úterý zataženo s deštěm, takže pokud se chystáte na festival, tak přibalte pláštěnku.
0: A možná i nějaký ten deštník. Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe právě teď, potom Kamrat, to je skvělá muzika, hezké ráno.

0: 8 hodin 36 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, Kamrad Be Mine, přejeme vám pohodový letní pátek, dobrou náladu a hlavně, ať vám dnešek hraje přesně podle vašich představ. My jedeme dál, do brdečka! Česko má totiž krále čokoládových zlodějů a tentokrát, prosím vás, já to nejsem, protože kdo mě velmi dobře zná, tak ví, že já jsem taková čokožroutka, jo? Ženská, elegantně vyplněná, prostě miluju sladký. Ale jeden chlapík na Brněnsku dokázal v trenkách pronést ze supermarketu čokoládu za 15 000 korun. Neuvěřitelné, nevím, co to bylo za čokošku za 15 000, ale detaily o zákoutích a kapsičkách radši asi nechceme znát, ne, kde byla schovaná. Blbé pro něj je, že ho u toho plnění spodního prádla natočili kamery a čokoláda mu byla zabavena. Tak co, zase aspoň nestloustne, ne? Tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.

0: páteční snídaně šampionů s vámi Lea, hezký dobrý den. Shakira dozněla, ale my teď tady máme terapii venkem, jdeme soutěžit. Vy jste nám psali, naše Hitradio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili společně a naordinovali vám takzvanou terapii venkem. My jsme po vás celý týden chtěli, abyste nám psali vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodívali ven, a hlavně na téma váš nejlepší výlet bacha v tom nejhorším počasí. Těch příběhů nám přišlo strašně moc. Děkujeme za tu vaši aktivitu. No a někoho z vás samozřejmě musíme vybrat právě teď a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun právě na zmiňovaném e-shopu for camping. Tak já jsem vylosovala posluchačku se jménem Veronika ze Soběslavy, která nám napsala: k tomu, aby vás vypeklo počasí, netřeba podnikat vysokohorskou túru. Stačí si vyrazit na procházku za město. Před první průtrží jsem si stačila najít přístřešek a schovat se, ale po dešti vylezlo slunko, modrá obloha a duha. Pokračovala jsem tedy v cestě a co čert nechtěl, ta průtrž se během chvíle vrátila zpět a to už jsem se schovat nestihla. A já si myslím, že zbytek by nám mohla dopovídat Veronika, kterou máme na telefonu. Verunko?
1: Dobrý den.
0: Verunko, dobré ráno. Skončila jsem u toho, jak jsi vlastně promokla, že jsi vypadala, jako by si vylezla oblečená z rybníka. Jak ten příběh pokračuje?
1: Přesně tak, takže kapala ze mě strašně voda, v botách jsem měla rybník, splíchalo mi z bot.
0: Ano.
1: A auto jsem si zaparkovala v Soběslavi na náměstí. Mm-hmm. Bylo mi líto, aby jsem si takhle strašně mokrá sedla do auta a zmáchala jsem si sedačky. Bylo to ve všední den odpoledne, docela jako lidi byli na náměstí, ale nenapadlo mě nic lepšího, než se tam teda vyslíknout do spodního prádla na tom náměstí.
0: Ano.
1: Docela na mě lidi koukali, pak jsem si do toho auta sedla a ještě mě bylo blbý jako mít na sobě to spodní prádlo mokré, takže v autě jsem vyslíkla i to a už jsem tam byla teda komplet nahatá, tím, že jedu domů. A celou cestu jsem se modlila, aby mě teda nikdo nezastavil a nemusela se někde z toho auta vystupovat, nebo mě nezastavili policajti. Naštěstí mě nikdo nezastavil a dojela jsem teda až domů a tam jsem jenom přeběhla jako ke dveřím teda úplně nahatá a pak už to bylo dobrý.
0: Takže ty jsi si chtěla zahrát na takový disco příběh, jak on běhal vlastně nahatý po náměstí v Plzni.
1: Přesně mě to napadlo, když jsem to psala včera.
0: A nebřít non-stop. Děkujeme za tvůj příběh, protože Verunko, seš to ty, kdo dostává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktu značky Saleva na forcamping.cz. Máš radost?
1: Paráda, mám obrovskou radost.
0: Tak gratulace veliká, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, nebo si to nechám a odjedu s tím někam pryč. Každopádně díky za tvůj příběh, měj se krásně, ahoj.
1: Nashledanou.
0: No a přátelé, kamarádi, my vám děkujeme všem, protože těch příběhů je tady opravdu spousty. A nebojte, my pro vás zase něco vymyslíme. Hezké ráno.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio Zlín.

0: Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Ráno jsme spolu přežili, za pár minut, jak už tady bude páteční dopoledne, prodloužený víkend před námi, tak si ho užijte naplno. Dneska jsme taky zmiňovali, že startuje Mezinárodní filmový festival 60. ročník v Karlových Varech, kam já se taky chystám na 3 dny, jsem zvědavá, jak to zvládnu, jak se říká šarivary. Každopádně užívejte toho volna naplno, dělejte to, co máte rádi, hoďte práci za hlavu a jenom si užívejte. Počasí má být takovýto příjemnější, žádná horka, tropy a tak podobně. A samozřejmě zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lea Dindě, ještě budu se těšit na vás zítra, tak jak jste zvyklí, ráno, pak zase si odjedu do Varu a příští týden, celý týden budeme spolu ve snídaní šampionu. Teď už ode mě poslední song pro vás. There is a party. DJ Bobo. Nesmrtelná 90. léta. A pokud chcete slyšet těchto hitovek více, tak poslouchejte naše Hit Radio 90. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici při průjezdu Velkými Karlovicemi na Vsetínsku. Pozor, komunikace je tam dočasně uzavřena, jsou tam popadané 4 stromy, je tam propadlá vozovka. Tak s tím prosím počítejte, je to směrem k československým hranicím na Lemešné. Jinak, co se děje na cestách, pište nebo mi posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a já vám za celý tým Hit Rádia Zlín přeji šťastnou cestu.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
4: Stato Střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde, očekává se delší debata. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Zlínský domov pro seniory Burešov získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. V kategorii využití technologií v sociálních službách uspěl s projektem DigiPéče Burešov. Ten pomocí umělé inteligence snižuje administrativní zátěž při sociálních šetřeních. Už dneska začíná největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahajují jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je více než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Jaké se tam objeví, řekne mluvčí akce Uliana Donátová.
9: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
8: Ten na slavnostním zahájení převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
10: Fotbalový servis.
11: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále po třetí za sebou, jejich maximem je bronz z roku 1966.
12: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Jak pak je dnes u nás doma venku ve Zlínském kraji, je teď aktuálně oblačno a to nám zůstane, má být i zataženo, na většině území se ještě teď objeví slabé přehánky. Kolem poledne a během odpoledne si ale už užijeme sluníčka, polojasno, jen chvílemi mraky. Déšť by už být neměl, večer by se pak mělo úplně vyjasnit. Nejvyšší teploty fajn 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22.
6: Hit Radio Zlín.
0: Krásné dopoledne z Hit Radia Zlín, jsem ráda, že jste s námi v další hodině vysílání. Čeká nás pořádná porce těch největších hitů, zajímavostí, dobrá nálada a samozřejmě i další šance zpříjemnit si dnešní páteční den před prodlouženým víkendem. Tak nikam neutíkejte, zůstaňte na naší frekvenci, na frekvenci vašeho Hit Radia Zlín. Jedeme dál, já jsem Monča, teď už

0: Jak ses měl od tábora?
1: Dneska je to jednodušší, samozřejmě, že sociální sítě, Instač, TikTok, telefonní číslo. Jenže stejně platí, že některé prázdninové lásky vydrží celý život a jiné skončí dřív, než se stihne dopít druhý ledový drink. No a mě by zajímalo, jak jste na tom vy? Pojďme společně zavzpomínat na prázdninové táborové lásky. Písněte mi na náš WhatsApp na číslo 6113 1305. Potkali jste lásku svého života na táboře u moře? A co, vydržela?

0: Před chvilkou jsme své vysílání Hit Radio Zlín bavili o prázdninových láskách a mě zajímalo, jak jste na tom s nimi vy. A píše Janča z Uherského Hradiště na náš WhatsApp 6113 1305. Moni, moje největší táborová láska byla v 15. Celý týden jsme se drželi za ruce a slíbili si, že si budeme psát, jenže jsem mu zapomněla dát adresu. Takže náš vztah skončil dřív, než začal, ale dodnes na to vzpomínám s úsměvem. Ani nevím, kde je dotyčnému konec. Peťa ze Zlína, já jsem svou ženu poznal na letním táboře, Mončo, bylo nám 16. Nejdřív jsme se pořád pošťuchovali, pak jsme spolu chodili a letos slavíme 20 let od svatby, takže jo, někdy ta táborová láska opravdu vydrží celý život. Tak to je taky krásný příběh, Peti, díky a zdravím i do Vsetína. Moje prázdninová láska byla v Chorvatsku, bylo mi 17, on byl Ital a oba jsme uměli jen pár slov anglicky. Celý týden jsme si povídali rukama nohama, dodnes nevím, jak se vlastně jmenoval, ale byla to krásná vzpomínka a vzpomínkou zůstala. Martinko, tak to je krásné, vidíte, někdy z toho byla láska na celý život, někdy jen na jeden týden, ale právě tyhle prázdninové příběhy patří k létu stejně jako, no, třeba nevím, zmrzka, drink, opálená ramena nebo večerní posezení s kámoši. Díky, že jste si udělali čas a napsali, teď už Carly Rae Jepsen, Call Me Baby, Maybe za chviličku, anebo taky No Mercy.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hitem. Jsem moc ráda, že jste si vybrali dnešního parťáka opět nás vlny Hit Rádia Zlín. Za chviličku budeme vzpomínat. Mám tu úžasný luxusní kousek No Mercy. To si úplně pamatuju, to bylo ještě za matky Terezy, když jsem chodila na gympl. Měli jsme nějaký večůrek, asi jsme na taneční nebo maturit nějaké, už nevím. A byl tam můj jeden spolužák a my jako jsme se jako tak něco tam jako jiskřilo. No, ale ani jeden se dokázal vymáčnout. On mě teda furt podrážel nohy, až potom někde po letech na srazu mi řekl, že to bylo prostě, že mě jako miloval, že mě jako chtěl. Jo. Říkám, proč mi to nikdy neřekl. A on říkal, no, jsem ti furt podrážel ty nohy. Takže prosím vás, pánové, jestli máte někoho v oku, tak se vyjádřete. Něžněji třeba.

0: Jestli o víkendu zamíříte na slovácké léto do Uherského Hradiště, připravte se na pořádnou podívanou, a to doslova. Na písek totiž dorazí česká beach volejbalová špička a ano, bude se na co dívat, nejen kvůli parádním smečím a neuvěřitelným výměnám, ale přiznejme si, beach volejbal je jeden z mála sportů, kde si fakt člověk občas říká, hele, když vidí ta těla, letos už fakt začnu cvičit a vypracovaná těla, pokoukáníčko, no co si budem. Já si myslím, že ženský chlapi si přijdou na své. Do Uherského Hradiště přijedou hvězdy v čele s olympioničkou Marií Sárou Štochlovou, kvalifikace startuje už dnes, no a velké finále je na programu v neděli. Takže jestli máte rádi sport, letní atmosféru a chcete vidět nejlepší český beach volejbal a skvělá těla na vlastní oči, víte, kam o víkendu vyrazit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: to.
1: Juanes na letní pohodičku, prázdniny a doba dovolených, jako když najdete. Tady je vaše Hit Radio Zlín. Za chviličku aktuální servis na desátou. Vezmeme vás na přírodní koupaliště. Jak to s nimi vypadá u nás ve Zlínském kraji? Kdo si počká, ten se dočká. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pojďme se podívat, kde se co děje, ať vás mám v obraze. U Starého Města na Uherskohradisku se aktuálně teď šetří nehoda, osobní vůz tady srazil srnku, tak určitě nohu z plynu. Je to směrem od kostela nad Moravou. No a Velké Karlovice na Vsetínsku, tady počítejte s uzavřením, komunikace dočasně uzavřena, jsou tam 4 padlé stromy, je to směrem k československé hranici na Lemešné, přes Lemešnou. Ode mě vše. No a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a já vám přeji šťastnou cestu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
6: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Česko. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Ve všech přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání, potvrdili to hygienici. V naprostém pořádku je tento týden voda ve Štěrkáči v Otrokovicích, přehradě v Horní Bečvě a nádrži Bystřička na Vsetínsku. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu po 3 letech.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: A jdeme na počasí, teď aktuálně u nás ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a na většině území se můžou objevit slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne nás potěší polojasno a měli bychom být už bez deště. Nejvyšší teploty taky fajn, 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22.
7: Hit Radio Zlín.
1: Znáte to, přijedete někam na výlet s tím, že se jen na chviličku podíváte a najednou je večer a říkáte si, tady jsme měli zůstat aspoň o déle. Přesně to zažíváme ve Zlíně.

Znáte to? Přijedete někam na výlet s tím, že se jen na chviličku podíváte a najednou je večer a vy si říkáte, tak tady jsme měli zůstat aspoň o den déle. Přesně to teď chtějí zažít i návštěvníci našeho Zlína. Na léto totiž vznikl Baťa Pas. Turistická karta, díky které můžete levněji navštívit místa právě spojená s naším Tomášem Baťou, různá muzea, galerie i další zajímavosti našeho okolí. Je to vlastně taková VIP vstupenka pro všechny, kteří chtějí poznat Zlín trochu víc než jen z okýnka auta. A ruku na srdce, já si myslím, že byla by fakt škoda přijet do města, kde se psala historie obuvi a odvést si domů jen fotku z parkoviště. Takže jestli plánujete letní výlet, třeba i pro známé, zkuste si ho trochu prodloužit s Baťa Pasem, totiž můžete objevovat Zlín a okolí daleko výhodněji. A možná zjistíte, že jeden den je na tohle město prostě maličko. A propo, co byste doporučili známým, aby u nás ve Zlíně navštívili? Pište na náš WhatsApp 601 13 13 05.

0: Co byste doporučili svým známým, aby u nás ve Zlíně, v našem zlínském kraji navštívili? To byla moje otázka ve spojitosti s výlety a opět se sešlo spousta odpovědí, tak třeba 3 za všechny z našeho WhatsAppu na čísle 601 13 13 05. Zdravím Míšu do Otrokovic. Určitě bych doporučil vyjet výtahem na Baťův mrakodrap. Ten výhled na Zlín je super a návštěva ředitelské kanceláře ve výtahu bavila i naše děti. Každá návštěva od nás tam prostě musí. Míši, díky moc. Zdravím i Lenďu do Vizovic. Já bych každému doporučila projít se centrem Zlína, dát si kafe na náměstí a potom vyrazit do naší krásné zoo v Lešné. Tam jsme byli už několikrát a stejně nás pokaždé překvapí něco nového. Je to výlet na celý den. Lejinko, přesně tak to je, můžu se taky pod to podepsat. A ještě třeba tady Romča Uherské Hradiště. Za mě rozhodně Baťův kanál, ať už na kole kolem vody nebo na lodi. Když přijedou kamarádi z jiného kraje, vždycky jsou překvapení, jak krásná místa tady na Moravě máme. Romy, to je hezké. A vidíte, každý doporučuje něco jiného, někdo architekturu, někdo přírodu, někdo vodu a někdo zvířátka. No a právě to je na našem zlínském kraji krásné, že se tady každý najde to svoje. Tak zhůr za zážitky. No a co se týče muziky, třeba Eva Farna a kapela Miraj, nádherný hit Vzpomeneš si.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Vzpomeneš si, tenhle hit vznikl vlastně takovou náhodičkou, úplně neplánovaně, o to možná právě je takovej upřímnější a má tu sílu. V 10.32 na vlnách Hit Rádia Zlín. A je také krásné, když si vzpomeneme na lidi, co nám dělají život krásnější, ať už jsou to někdo z rodiny, kamarádi, přátelé nebo kolegové. Krásné, dobré dopoledne přeji, můžu poprosit o nějaký pecka song pro moje šikovné kolegyně do jídelny Hrabec, Uherský Brod, váš bláznivý Michal a hezký víkend. Míšo, moc ráda. A když divočina, tak pořádná.

0: Je tu léto a pravda, že teda vstup do letního období zažíváme fakt jako úplně luxusně. Mě nedávno známá říkala, že minulý rok léto bylo studené, já jsem to úplně vytěsnila, protože já si vždycky léto pamatuju jako takhle krásně horké. Je to léto, léto jak má být, no a propo mě by zajímalo, nás všechny by tady ve vysílání Hitrádia Zlín zajímalo, co pro vás znamená léto, respektive co pro vaše děti znamená léto. Je to první pořádná bomba do bazénu, nebo zmrzka, která je tak velká, že ji nestíháte sníc, než začnete krásně kapat po těch rukách, a nebo konečně, že jsou prázdniny a žádné domácí úkoly. My to chceme slyšet právě od nich, od vašich dětí. Milí rodiče, nahrajte nám na WhatsApp vaše děti 601 13 13 05 krátkou hlasovečku, ať nám sami řeknou, co je na létě úplně to nejlepší. Každý den jednu z nich vybereme. No a celou rodinku pošleme na úžasný koupáček, první dětský festival. Den plný vodních atrakcí, her, soutěží, zábavy, tam se děti fakt vyřádí, ať už s Michalem Nesvadbou, Kouzelníkem nebo Pěnovou show, taky si můžou trsnout na diskošku s babou Jagou. Tak šup, mobil do ruky, děti k mikrofonu a WhatsApp 601 13 13 05. My už se teď těšíme na ty nejroztomilejší prázdninové odpovědi. A v odpolední show Páji se Šárkou vybereme někoho z vás.
1: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: 4Camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: 4Camping. Venku je nám krásně.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense. Oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Krásný a pohodový pátek, ladí vás zítra Radio Zlín, je čas na aktuální informace. Za 3 minuty bude 11. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích nedaleko čerpací stanice Orlen se šetří nehoda 2 osobních vozidel. Dále v ulici Třídy Tomáše Bati třída 3. května ve Zlíně od Terna směr Malenovice a od Malenovic směr Terno Unihoby. Počítejte s omezením, je tam průjezdný jenom jeden jízdní pruh. A na silnici při průjezdu Velkými Karlovicemi na Vsetínsku, tam jsou padlé stromy, je tam propadlá vozovka, silnice je dočasně uzavřena. Je to přes Lemešnou k chatě SUS. Ode mě vše, dávejte na sebe pozor a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. Při víkendových cyrilometodějských slavnostech na Velehradě bude vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie uchovávaná ve svatovíckém pokladu bude v sobotu a neděli v Královské kapli Velehradské baziliky a bude pod přísným dohledem. Slavností se každoročně účastní kolem 30 tisíc lidí. Muž a 5 dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhnul blesk, už opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
9: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Venku máme zatím oblačno, možná ještě doznívající srážky dešťové. Odpoledne by mělo být polojasno, už bez deště a teploty do 27.
6: Hit Radio Zlín.
0: Minuta po 11. ladí vás to nejlepší vlny Hit Radio Zlín. Zdraví vás Monča, do další hodinky společně i s Alanem Walkerem.

Léto, teplý večer, hvězdy nad hlavou a k tomu vynikající film. Upřímně, co víc si přát? A je to tady. Právě dnes totiž startuje zlínské filmové léto. Takže pokud nechcete sedět doma u TV, můžete vyrazit do Sadu svobody u zlínského zámku. Čekají vás promítání pod širým nebem, pohodová atmosféra, hlavně vstup úplně zdarma. Dnes se bude promítat historické drama Norimberg, zítra životopisný film Nepela, který připomíná příběh jednoho z našich nejslavnějších krasobruslařů. A jedna malá rada, židliček bude jen omezený počet, takže klidně vezměte deku, skládací křesílko nebo cokoliv, na čem se vám bude příjemně sedět. O něco dobrého zakousnutí se postará i občerstvení na místě, takže jestli hledáte plán na letní večer, máme ho pro vás. Film pod širým nebem má prostě svoje kouzlo. Máte to rádi? Klidně mi písněte. WhatsApp 601 13 13 05. Já se budu těšit a teď posílám Linkin Park.

0: 3. červenec, páteční den je tu, no a kromě grilování, festiáku a setkávání s přáteli patří k létu samozřejmě i letní kino pod širým nebem. No a já jsem se před chvíličkou ptala, jestli to máte rádi. Píše Petra ze Zlína, Moni, letní kino miluju, má úplně jinou atmosféru než klasické kino, sedíte venku, začíná se stmívat, crkají cvrčci a najednou máte pocit, že je to léto takové nějaké opravdovější, každý rok si nenecháme promítání ujít. Peti, díky moc a zdravím i Toma do Luhačovic, za mě je letní kino super, hlavně kvůli té pohodičce, vezmeme deku, něco dobrého na zub a je z toho fajn večer. A když je film povedený, je to paráda, jen člověk musí doufat, že to dá bez komáru, to jediné mě saje dobrou náladu. Tomi, díky moc. 11.23, ideální čas, za chviličku doba oběda, doufám, že si vychutnáváte a bude vám dopřáno. Hezky si vychutnat třeba s někým milým i oběd, no a já vám k tomu posílám úžasný řev Katy Perry. Hrajeme hity.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No a pokud třeba dneska plánujete nějakou grilovačku na zahradě s přáteli, tak určitě leďte i své Hit Radio Zlín, protože dnes po 18. hodině máme pro vás Dance Floor. Prostě krásné, úžasné hity, na kterých se skvěle paří, skvěle sedí a budou takové více taneční. Za chviličku Alice ani náhodou a taky Lady Gaga.

0: A právě teď vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku a taky důvod, proč si v září udělat výlet do Havířova. Něco takového jste fakt nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září. A program je opravdu hodně pestrý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit nebo Nick Kershaw. V sobotu pak Eurythmics, Rita Ora, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, spousta dalších. Tohle není festival, tohle jsou městské slavnosti, tak i cena je lidová. Velký respekt. Jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle, superhitery Ty Ory, Sweet Dreams, nebo Cotton Eye Joe, nebo Nonstop, je to letos Havířov. Doporučujem.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Neprojedete Chrastešovskou ulicí za Lutoninou směrem na Vizovice. Do dnešní půl čtvrté se tady pracuje na opravě trhlin. Počítejte proto s objízdnými trasami. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio20.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matrace za hubičku.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom pak Senát, sněmovna a Evropská unie. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Lhůta pro podání vypršela dnes dopoledne v 10 hodin. Ministerstvo dopravy nabídky vyhodnotí a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let s možností prodloužení o další 2 roky. Na lince by měl začít jezdit od prosince 2028. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zahajovacím snímkem je argentinsko-španělský dokument Zápas století. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
7: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diego Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem víc než jen fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy.
6: Večer na slavnostním zahájení převezme pak křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie americký oscarový herec Dustin Hoffman. A teď ještě pohled k nám.
1: Ve Vlčnově vznikne nová online školka. Má za cíl pomoct rodičům dětí, které z nejrůznějších důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školu. Služba se spustí po prázdninách a bude určená předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole. Zájemci se sem mohou aktuálně registrovat.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Na většině míst máme ještě zataženou oblohu. Oblačnosti bude ale postupně ubývat. Někde se mohou objevit přehánky. Teploměry ukazují okolo 26 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jasně, ty páteční srdcovky přesně k pravému poledni, teď jsou 3 minutky po 12. Zdraví vás Kuba Urban z Hit Rádia, no a co mám pro vás dneska? Zase písně, na které si dost možná pamatujete, že jste jako kdysi dávno slyšeli, jo? Ale vždycky znamenají jako něco víc. Máte je zapsané v srdci, milujete je, ale často je úplně neslýcháte, protože těch písniček, které jsme za život vlastně jako naposlouchali, těch je hrozný množství. Tak my si některý připomeneme právě dneska, to znamená, že si dáme Garbage, budeme hrát taky skvělý duet, miluju to, Kenny Rogers, Dolly Parton, dáme si example, ale ze všeho nejdřív začneme se skupinou Westlife. Já předpokládám, že je znáte, jo? Season in the Sun, to je původně šanzónový příběh a potom velký hit, na konci 90. let i balada. Tak tohle jsou srdcovky Hit Radio a přeju vám hezké páteční poledne.

0: Tohle je jedna z těch srdcovek, které pro vás máme dneska v pátek na Hit Radio, se kterými jsme to vlastně dneska začali. Seasons in the Sun, tahle verze od Westlife, ale já věřím, že je to natolik silná píseň, že si vzpomenete, že kdysi dávno, no jasně, to už jsem slyšel, prostě těch verzí písně Seasons in the Sun je víc než dost.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Skoro bych řekl, že ta nejznámější je ze 60. let a naspívalý Terry Jacks, nicméně vlastně ten originál písně sahá jako ještě hluboko, hluboko dál. Myslím si, že to byl konec 50. Ale tohle byly Westlife hned na úvod. Tak přátelé, kamarádi, k pátečnímu obědu pro vás máme velké hity, na které si určitě rádi zavzpomínáte. No a před námi je návrat do roku 1996. No, to byste si řekli, to je ještě dobrý, 96, to je v pohodě. Horší je, když vám řeknu, že už je to 30 let, teda to už jako působí trošku jinak, jo. V roce 96 totiž byla na výsluní kapela Garbage, jo. A oni byli přesně ten typ kapely, která jako uměla spojit trochu alternativy do toho pop a taky takovou lehkou provokaci, vlastně celkově do něčeho, co znělo velmi sebevědomě, možná až trošku nebezpečně. A vy, kteří jste v 90. letech jako prahli po pořádné kytarové poprokové muzice, tak určitě Garbage znáte. Jejich single Stupid Girl hrajeme právě teď a za pár minut nás čeká jeden jako fenomenální duet, který se nedávno objevil v jedné Netflixové sérii a díky tomu se znovu vyšvihl do žebříčku. Bude Islands in the Stream.

kterou jsme zaspomínali v srdcovkách Hitrádia. Mimochodem, tahle píseň se, no není to tak dávno, tuším rok, možná rok a půl, vrátila do světových žebříčků.

777777, to je prostor, kam můžete psát svoje zprávy, WhatsApp, SMS a ještě lépe nahrávat hlasovky. A možná taky přemýšlet o tom, která je ta vaše srdcovka. Jo? Teďkon společně skočíme do roku 2010. Na řadu přijde skladba, která má v sobě přesně ten typ energie, který jako vás trošku donutí zvednout hlasitost, možná částečně narovnat záda a poskočit si. Jsou to totiž Example. A možná vzpomínáte na jejich velký hit Kickstarts. A za pár minutek nás čeká další skvělá věc. Taková sladká harmonie. Ono se to tak vlastně jmenuje. Sweet Harmony a budou Beloved. Poslouchá.

0: tohle je ta krásná písnička. Já s ní teda mám spojeno hodně zážitků. A dokonce si pamatuju, že tohle snad bylo jedno z mých prvních CDček vůbec. Jsem byl hodně kazetový typ, kde se vlastně objevila tahle píseň Sweet Harmony, Beloved. A nádherná tečka za dnešními srdcovkami. A potvrzujete to i vy, protože chodí zprávy. Terka z Plzně napsala, no vy hrajete, to je nádhera. My tě zdravíme, Terry. Ano, ano, ano. Teď to můžete ovšem ovlivnit i vy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Protože poslední bonusová srdcovka je vždycky podle vás, přátelé. Takže jestli takhle při pátku 3. července máte chuť, třeba jsem vám evokoval nějakou píseň, jak vám vyvstanuly ty myšlenky a ty vzpomínky, emoce a tak dál. Možná, že máte nějakou písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, se kterou máte spojenou nějakou událost. Klidně se o to podělte 777-937-777. Vemte nejenom odvahu do hrsti, ale spíš vemte telefon a napište mi nějakou zprávu nebo nahrajte hlasovku a já vám vaši srdcovku pro dnešní den určitě velmi rád zahraju a bude to už za pár minutek. Takže 777-937-777. Ať zakončíme tenhle týden nějakou vaší pěknou srdcovkou.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio. Hit Radio.
7: You tell all the boys no.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Alex Warren a Ordinary právě teď na Hit Radio. No a přátelé, poslední tečka za srdcovkami.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Nesmí chybět, vy jste ji obstarali a děkuju moc všem za zprávy, protože už jenom to, že jste si našli chvilku. Vyťukali jste celou tu zprávu a poslali jste ji na 777-937-777. To samozřejmě vděčí, za to vděčím vám a hlavně svědčí to o tom, že nás dobře posloucháte, jo. Ale mám tady o to Feru jednu jako nádhernou zprávu, jo. Já mám takové nádherné vzpomínky na písničku, která se jmenuje 74-75. Neuvěřitelně krásný ploužák a pro mě vlastně úplně první ploužák v mým životě. Tak kdyby to šlo pustit, tak bych z toho, nebo bych z něj měl obrovskou radost, protože od prvního ploužáku uteklo 31 let, takže byl by to vlastně úplně návrat do dětství, jo? Tak jo. Já totiž vím, jak se ta písnička jmenuje. 74-75 je naprosto správně. Jsou to Connells. A hrajeme je právě teď. Závěr týdne a srdcovky Hit Radia přesně podle vás. Tohle je ta správná tečka.

0: Hit Radio s vámi pátek a lehce před 1:45. Nicméně, po 2 hodině, to znamená po 14. tady na Hit Radio otevřeme jedno opravdu zajímavé dovolenkové téma. Sám jsem tomu nevěřil, ale představte si, že víc jak 70% lidí si někdy zabalilo na dovolenou zbytečně moc věcí. No a 40% se vrátilo domů s oblečením, které vlastně vůbec nepoužilo. To znamená, že jste si ho vozili úplně zbytečně. Máte to podobně, stejně, stalo se vám to někdy? Je to pravda? A nebo je to blbost? Klidně si se mnou zavysílejte a kdo přidá svůj názor, tak pro toho budu mít herní voucher v hodnotě 5000 korun do OCMI, tedy House of Fun v centru Prahy na Národní třídě. Tam je několik pater zábavy v Levels, je tam létající zážitek Flyvista, technologická cesta časem Back in Time a spousta dalších atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. Zkrátka jako ideální místo, kde se nenudí celá rodina, nebo třeba parta kamarádů, vlastně ani dospělí se tam vůbec nenudí, jo? Takže tohle bude odměna pro vás, možná motivace k tomu, abyste vysílali se mnou, takže zhruba za 1:30 otevřeme tohle velmi zajímavé dovolenkové téma. A za pár minut pro vás další skvělá muzika, třeba Katy Ajon.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Tragické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio. Hit Radio. When I was 6 years old.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Evanescence, za chvíli jedna hodina, Hit Radio s vámi, tak stále dobré, páteční odpoledne, dáme si Marka Amboran, dáme si taky Four Non Blondes, to všechno vám bude hrát už za chvíli. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy a to za okamžik, předtím se vrhneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Protože se opravuje vozovka ve Zlíně u Terna, tak se tady připravte na poměrně dlouhou kolonu od centra města. V druhém směru projedete bez potíží. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani 6. července. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
3: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to Hrad. Krátce před ním odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona pak vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Řidiči i chodci musí od 8. až do 15. července počítat s komplikacemi v centru Uherského Hradiště. Důvodem bude úplná uzavírka části ulice Sokolovská kvůli opravě silnice po zimní havárii vody. V uvedených dnech bude kolem opravovaného úseku zavedená objízdná trasa.
6: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná, k večeru se ale začne zase postupně zatahovat. Teploměry ukáží okolo 26 stupňů Celsia.
7: Na Hit Radio s vámi Kuba Urban, přeju vám dobré páteční odpoledne, hudebně Lucenzo a Don Omar a za chvíli zmínka o svatbě roku.

Jedna z těch klasik, dneska už to tam můžeme zařadit, tohle byly Four Non Blondes. A tohle je taky vaše Hit Radio za pár minut s Pitbullem anebo Tínou. Ale taky s dnešním datem 3. července. Pozor, jako zásadní velkolepá událost, která se jako zapíše do dějin pop music a určitě i New Yorku, jo? Protože v New Yorku to způsobuje obrovské manévry, v podstatě jako návštěva prezidenta. Taylor Swift a Travis Kelce se dneska berou, no jo, jejich svatební oslavy se odehrají na, já bych řekl, pro svatbu na celkem netypickém místě, a to je Madison Square Garden. Ano, na první dobrou to zní trošku šíleně a zvláštně, svatba ve sportovní hale, jenže pravda, u nich to celkem dává smysl. Pro Taylor Swift je Madison Square Garden vlastně jedna z nejikoničtějších koncertních scén, kterou mnohokrát vyprodala, a pro Travise Kelceho je to vlastně svět sportu, velká arena, velká show, světla a tribuny, takže jako dává to svým způsobem nějaký smysl. Jenom abych si to připodobnil. Bylo by to něco podobného, jako kdyby Eva Farna měla svatbu v Edenu. Jo? Jenom abyste věděli, jak vlastně jako významná událost by to měla být. Podle zahraničních médií má jít o opravdu obří akci pro 1000 hostů. Kolem haly teď momentálně stojí policejní zátarasy, uzavírají se okolní ulice a platí velmi přísná pravidla. Mluví se dokonce i o absolutním zákazu telefonů. Nejenom pro hosty, ale taky pro personál. Zkrátka, aby neuniklo žádné takovéto rozmazané video z parketu někde na sociálních sítích dřív, než to celý zkontrolujou novomanželé, jo? Takže vlastně celé to zasahuje do života New Yorku. Navíc tam teďkon ve Spojených státech je prodloužený víkend, bude se slavit 250 let americké nezávislosti a navíc je tam šílená vlna veder, něco jako minulý týden tady u nás. Takže do toho všeho jako šílený manévry, ale já věřím, že Taylor Swift si to asi jako s manželem užijou. No tak přejme jim to, za mě jednoznačně svatba roku 2026. Já mám pocit, že nic většího už letos asi nebude. A když Taylor Swift a její svatební den, no tak Fate of Ophelia. Právě teď. Hit Radio s vámi. Dobré odpoledne. Aha.

0: tak to pochopu, že koniec. Týna s Rytmusem a jejich Příběh. A taky vaše Hit Radio za pár minut s Anastasiou. Left Outside Alone. Mimochodem, Anastasia by se prý měla vrhnout na Karlovarský filmový festival. Něco jsem jako slyšel, že by se tam snad měla mihnout nebo co. Tak dáme si její Left Outside Alone a kromě jiného zahraje taky Teddy Swims. Takže velké hity zaručeny, pátek pokračuje, dobré odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

druhým, to vám servírujeme dneska odpoledne v pátek. Hit Radio s vámi, Roza a Bruno Mars za pár minut a pate a pate. Ale dneska 3. červenec. Už jsme to probírali z mnoha úhlů, třeba i z toho, že dneska je den veselky Taylor Swift, což je zásadní. Ale když se podíváte do historie, do kalendáře, do takových těch výročí, tak najdete jedno zásadní datum roku 1985 a to je právě 3. červenec. To znamená, před 41 lety byl ve Spojených státech uveden film Návrat do budoucnosti, tedy Back to Future, což je dneska už absolutní klasika. Marty J. Fox, samozřejmě taky Christopher Lloyd a za mě jedna z nejlepších takových jako science fiction komedií, která vůbec existuje. A vždycky, když na tenhle film někde narazím, ať už je to jednička nebo dvojka, tak si to prostě jako velmi rád pustím. Možná, že to máte velmi podobně. A proto pojďme zazpomínat třeba i na legendární scénu, kterou doprovází tahle muzika, Huey Lewis and the News, The Power of Love, což je jedna z těch melodií, které se objevily ve filmu a dokonce i sám Huey Lewis si zahrál v porotě, kdy hodnotí kytarové solo Martyho McFlye právě teď. Návrat do budoucnosti.

0: Dáme si už za pár minut další skvělé hity, třeba od No Name. Čeká nás taky Shakira. A vy posloucháte Hit Radio. Ano, pomalu celá republika se za chvilku přesune do Karlových Varů. Tak ne, to přeháním samozřejmě, ale takové to dějiště se tam samozřejmě bude postupně přesouvat. No a některé celebrity už tam jsou, vždycky, když si otevřete bulvár, tak už tam vidíte, jak někdo měl včera celkem oslavu, jak někdo táhnul až kránu domů a tak dále, tak dále. Ovšem, hlavní hollywoodská legenda Dustin Hoffman už je taktéž v Karlových Varech a letos získá na Mezinárodním filmovém festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Mimochodem, už ho zachytili, podepisuje se v podstatě kdykoliv vyjde na kolonádu, jo? No vlastně bez toho to ani nejde. Tak za pár minut další hity, včetně No Name. Ně alebo ano.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za mě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výlet do zoo pro prodloužený víkend není vůbec špatný nápad, to nám připomněla Shakira. Za chvíli 14. hodina, což značí další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio a taky další muziku. DHT tady budou taky Cyril a nebo Jason Darulo.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S úplnou uzavírkou počítejte v Luhačovicích na Mlýnské a na Úprkově ulici. Při průjezdu Trnavou na Zlínsku počítejte taky s pracemi na vozovce. Tady ale projedete jedním jízdním pruhem. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
3: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se ale letos zatím prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Hasiči pokáceli ve Valašském Meziříčí nebezpečný modřín v centru města. Strom byl ve špatném zdravotním stavu. Jeho pokácení povolil odbor životního prostředí. Na místě zasahovali hasiči ve spolupráci s městskou policií. Dřevo se pak prodalo prostřednictvím elektronické aukce.
6: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Zítra bude skoro jasná až polojasná obloha. K večeru se ale začne zase postupně zatahovat. Teploměry ukáží okolo 26 stupňů Celsia.
7: Tak a přátelé, máme po druhé hodině odpoledne, s vámi je Kuba Urban a s vámi jsou taky velké hity Jason Derulo a za pár minut otázka dne.

0: Možná, že máte těsně před dovolenou, možná, že už balíte kufry. Ono, balení kufru, to je jako záležitost sama pro sebe, jo? Já jsem tom teda osobně s váma, protože ještě dneska vlastně odlítám na Dovču. A ono, zabalit si kufr, to je někdy kumšt. A představte si, že podle průzkumu až 71% lidí si někdy zabalilo prostě zbytečně moc věcí. A 40% lidí se vrátilo domů s oblečením, které na dovolené vlastně vůbec nikdy nepoužili. A tak otázka toho dnešního dne je víc než jasná, jo? Je to pravda? A nebo je to úplnej nesmysl, že 71% lidí si prostě někdy zabalilo na dovolenou prostě až moc věcí, moc oblečení. Jak jste na tom vy? Vysílejte se mnou, právě teď máte příležitost si říct, tak tohle je pravda, tohle se mi děje taky, jo? A nebo vůbec, jako nesmysl, beru si dvoje trenky a to vždycky stačí. No, zkrátka, před odjezdem člověk většinou balí jako realista asi tak prvních 5 minut, jo? Pak už se to zlomí, najednou si říkáte, a co když bude chladno, tak tu bundu bys tam asi taky mohl dát, že jo? A druhý boty, no určitě, hele, trenky 100% ty potřebuju minimálně patery, ne, 15 rovnou, kdyby náhodou něco, že jo? Je to taková dovolenková sci-fi, jo? Balíte si zkrátka věci pro život, který byste jako teoreticky mohli potřebovat. Nakonec zjistíte, že půlku kufru jste vůbec nevybalili. Tak mi dejte vědět, jak jste na tom vy. Co jste si kdy naposledy zabalili jako na dovolenou úplně zbytečně? Kolik outfitů se proletělo k moři a zpátky takzvaně jenom jako VIP pasažéři v kufru? A zabírali vám to místo. 777-937-777, to je to správný číslo, kam směřujete svoje hlasovky a taky svoje zprávy. Protože, přátelé, nebudem to jít tak zadarmo, já mám pro vás 5000 voucherovku, takovou poukázku do OC Mai, do House of Fun na Národní třídě, kde najdete Levels, Fly Vista, Black in Time a taky spoustu další zábavy pro malé i velké, pro celé rodiny, pro partičky, pro děti. Můžete to tam celý v podstatě utratit, jo? Takže 5000 do OC Mai, House of Fun, může být váš, když mi teďko napíšete, co jste si jako zabalili a jestli to děláte pravidelně, že si zkrátka balíte daleko víc, než je potřeba. 777-937-777!
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
0: Hledáme ty, kteří patří mezi 71% lidí, kteří si někdy zabalili zbytečně moc věcí na dovolenou. A potom říkali, tak tohle snad ani nemusíš prát, prosím tě. To jsem vůbec nepoužil, no tohle. A pak nemůžete zavřít kufr. Pojďte na to, 777 937 777.

0: Musím teda říct, kamarádi a přátelé, že balení na dovolenou, koukám, že s tím máme všichni trošku problémy. Pak se nemůžeme divit, že máme přeplněný kufry, když taháme zbytečnosti, že jo? Ano, dneska vyšel takový zajímavý průzkum. 71% lidí si někdy zabalilo zbytečně moc věcí na dovolenou, že to zkrátka vůbec nepoužili. A 40% se vrátilo domů s oblečením, který jako vůbec nevybalili. A jestli to máte stejně, tak jste měli psát svoje příběhy na 777-937-777. Já teda moc a moc děkuju, protože jste přímo neuvěřitelný, těch příběhů přišlo, jako to jsou stovky a ještě to tady furt na mě bliká a bliká a bliká, ale samozřejmě odměnu může dostat jenom jeden jediný. Já mám teď na telefonu Dana, kterému přeju dobré dopoledne, a teda odpoledne, prosím tě, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Dane, prosím tě, ty jsi letěl do Kalifornie, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, na... Povídej.
0: No povídej, jako hele, pistácie, Kalifornie, cesta do Kalifornie, mě to teda jako velmi pobavilo. Tak pojď seznámit všechny ostatní s tím, jak to tehdy bylo.
1: Hele, letěli jsme do Kalifornie asi na měsíc a kamarád si potřeboval zabalit pistácie, to máme oba dva rádi, jak jsme letěli spolu. Říkáme na takový ty dlouhý večery, ať máme celou kousat. No jak jsme samozřejmě zabalili do zavazadla, přivezli jsme, nevěděli, že... Tam jsme kupovali samý hlouposti, dobroty a něco jiného, takže zůstalo to v zavazadle. No a co se nestalo, tak jsme to samozřejmě přivezli zpátky do Čech, což je docela v pohodě, což je normální, ale potom jsme takhle seděli na zahradě, už jsme jedli tady v Čechách, ty pistácie, a kamarád říká, hele, tady je to napsáno, že je to vyrobeno a pěstováno v Kalifornii, což znamená, že jsem do Čech, aby jsme si je tady mohli koupit, a následně jsme my je dovezli zpátky do Kalifornie, takzvaně na kukačku, no a zase jsme je přivezli zpátky Čech, aby tady jsme je mohli sníst, takže jsme říkali, jo, pistáce mají skoro od

0: cestováno víc než půlka českého národa.
1: No to je pravda, člověče, takže vy jste vlastně vzali takzvané za rodinou, jo, jako,
0: jo, jo,
1: aby se podívali.
0: Aby pozdravili.
1: No a byli dobrý, prosím tě, aspoň.
0: Byli výborný, slaný, pistáci jsou vždycky dobrý.
1: No tak, hele, tenhle příběh s pistáciama z Kalifornie a cestou do Kalifornie a zpátky ti vynáší skvělou věc, což je herní voucher v hodnotě 5000 do zábavního centra House of Fun v máji, takže až pojedeš do Prahy, tak se můžeš zastavit, protože na národní třídě je obrovský barák, jmenuje se Máj a je tam několik pater, Levels, Fly Vista, Back in Time, herní zábava a tak dál. Já myslím, že když vezmeš toho kamaráda, se kterým jste byli v Kalifornii, že si to užijete, co?
0: Já si myslím, že určitě já mu napíšu a myslím si, že to byla paráda.
1: Super, hele, voucher na 5000 je samozřejmě tvůj, já ti moc děkuju. Dané, mimochodem, dneska do kolika v práci?
0: Do desíti
1: do večera, no tak hele, držím palce, zvládni to. A prodloužený víkend pro tebe platí nebo ne?
0: Prodloužený víkend platí, pracovní prodloužený víkend.
1: Jo, tak to je super, no, tak to jsme na tom podobně. Tak hele, děkuju moc za telefonát, pozdravuji a měj se krásně, jo?
0: Ahoj, čau.
1: A ještě jednou moc díky za všechny vaše příběhy, protože jste byli dneska skvělí. A malé ponaučení. Když si budete balit na dovolenou, neberte toho tolik, je to zbytečný.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na národní třídě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Feel Alive. Tohle se dobře poslouchá. Zvlášť, když teda venku není 40 stupňů Celsia. Ale ty příjemný teploty, který se jako drží maximálně okolo té 30, si myslím, že to je přesně tak akorát. Tak dobré odpoledne i před prodlouženým víkendem. Pátek nabírá velké obrátky, za chvíli je tedy 3 hodina odpolední, což znamená jediné, že vy už se právě teď můžete těšit na vaši oblíbenou odpolední partu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: A už je to tady, už se nám to blíží, protože dneska nejenže na 15. hodinu startujeme teda odpolední show, opět teda bez Šárky, ta se nám objeví asi pravděpodobně až po svátcích po víkendu v úterý, nicméně dneska startuje další víkend a nejen tak lede jaký, hned 3 dny volna před náma. Tak co se dá kde zažít, dělat, co budeme dělat?
1: Hit Radio Zlín, zlepši si náladu.

0: Gonna be golden. Hunter X právě teď u nás na Hitradio. No, já jsem se vlastně těšil na tuhle chvíli. Teď je okamžik 3:15. Pátek 3. července. Víte co, já nechci provokovat. Někomu už dávno začala dovolená se začátkem prázdnin, někdo už dávno vyjel na prodloužený víkend, někdo se samozřejmě musí lopotit té práci, jako, tak zdravíme samozřejmě všechny, který čeká třeba pracovní víkend nebo rovnou celý pracovní prodloužený víkend. Nicméně, tak jako já jedu na dovču, jo? Děkuju moc ještě jednou za všechny zprávy ohledně balení kufrů. Já jsem to vyřešil jednoduše, jedu s Baťuškem a jestli máte jedno nebo dvě trička, to už je v podstatě úplně jedno. Nicméně ponaučení stále platí pro vás a tak jsme si to dneska potvrdili. Ano, drtivá většina, víc než 71% z vás prostě jakoby balí na dovolenou zbytečně moc věcí. Takže až to budete házet do kufru, než odjedete, tak si říkejte, pláštěnku tu určitě potřebuju, nepotřebujete, prosím vás, jo, protože tam pravděpodobně nebude. A kdyby náhodou, tak se na chvilku schováte někam prostě pod střížku a zvládnete to. A boty taky nemusíte patery. Jo, stačí dvoje, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, děkuju moc za pozornost u nás na Hitradiu, uslyšíme se vlastně až za týden. No a do té doby, než vám ve tři nabídneme další čerstvé zprávy, tak samozřejmě mám pro vás výběr skvělých hitů. Rihanna. A kromě ní třeba Enrique Iglesias připraven, anebo pro všechny, kteří dneska mají přece jenom o něco horší den, i když je pátek před prodlouženým víkendem, Bad Day Daniel Porter, uslyšíte taky za chvíli, jo? Tak se mějte, ahoj!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio.
6: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Zahradní ve Zlíně, tady máme nehodu dvou osobních aut, projíždět se dále se zvýšenou opatrností. No a dále také opatrně přes Hulína směrem na Pravčice, tady máme havárku motorkáře mimo cestu, na místě teda všechny záchranné složky. Tak projíždět opatrně.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
5: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Sportovní program letošního slováckého léta nabídne jednu z nejkvalitnějších beach volejbalových akcí v České republice. Organizátorům se podařilo získat pořadatelství Českého poháru kategorie 3, tedy nejvyšší úrovně domácích turnajů. Zítra a v neděli se tak v centru Uherského Hradiště představí česká beach volejbalová špička, včetně olympioničky Marie Sáry Štochlové, vítěze volejbalové ligy mistrů Donovana Javoronoka nebo zkušeného reprezentanta Roberta Kufy. Čekají nás sváteční dny. V neděli 5. července si připomeneme slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, den na to upálení mistra Jana Husa. Přestože zákon, který nařizuje mít v některé svátky obchody zavřené, platí už 10 let, mnoho lidí stále tápe a neví, kdy se mohou vypravit do supermarketů. V tyto sváteční dny ale pojedou obchody dle běžné otevírací doby, takže si v klidu budeme moct nakoupit, co bude potřeba. Nevěříte v lásku na první pohled? Tak věřte, protože prý existuje. Nedávno to prokázal mezinárodní psychologický výzkum. Podle něj cit vzniká v mozku a aktivuje nám téměř totožná centra jako při nebezpečí. Roli prý hraje nejen vzhled protějšku, ale i vůně či pocit, jak se vedle druhého cítíme. Než se ale taková hormonální bouře změní v opravdovou lásku, trvá to prý i několik týdnů a nebo měsíců.
6: Fotbalový servis.
7: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat. Po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
9: Počasí v pěti slovech.
0: To je dneska absolutní paráda.
9: Hit Radio Zlín.
0: Každopádně je to tady, odpolední show na posy v tomto týdnu. Nejenže startuje, ale především startuje víkend. Jestliže už máte volno, v tuhle chvíli třeba to zapíchnete jak indiánský uštěp a pojedete konečně domů na ty tři krásné dny, protože v pondělí další státní svátek, tak k tomu přihodíme pár, já bych řekl, že velmi zajímavých tipů, co o víkend

0: Taky Al Farben a Janek na Hit Radio Z, takhle odpolední show. Ještě minulý týden jsem říkal, že kdo zůstane o víkendu doma, tak přežije, protože to byly ty vlastně masakry za okny. Teď je ale situace jiná, teď je to vlastně naopak, kdo zůstává doma, hrozí proleženiny úplně zbytečně. Venku je nádherně, hezky tam pofukuje a k tomu všemu vás vezmu do kina a gratis i s atmoškou zdarma k tomu. Startuje v Sadu Svobody tady ve Zlíně letní kino. Jak zítra, tak pozítří se promítá. A co jsem teda zjistil, občerstvení zajištěno. Co to znamená, nevím, nicméně to je můj program pro vás. Teď se mi pojďte pochlubit zase vy a třeba předat někomu dalšímu i svoje tipy. Co vy a víkend, co budete dělat, když je prodloužený? 601 13 1305. Teď už taky nějakou tu muzičku, třeba k tomu přemýšlení nebo hledání telefonu, když tak ještě jednou 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: teď už rychlý kuk taky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Mrknu na to, co nám kdo z vás vlastně psal. Když jsem se před chvilkou tady na Hit Radio s Dým Vlplení Show taky ptal, jak to máte na víkendu. Tak máme ho prodloužený, máme volno sobota, neděle a ještě i pondělí, protože neděle, pondělí jsou státní svátky. Mimochodem ano, obchody budou otevřené, takže v pohodě. Nicméně, co budete dělat? Tak Roman, já se konečně dospím. Je mi jedno, jestli na zahradě, na slunci, u bazénu, nebo někde na výletě, ale hodlám pospávat celý víkend, už to fakt potřebuju. To zní hrozně smutně za zpráva, já nevím, čím to je, možná jsem to jenom smutně přečet. Tak hlavně se dospí, ale to je vlastně na těch víkendech taky hezké, že ráno prostě ten budík nezazvoní. Jitka, o víkendu stavíme bazén, takže očekávám, že na nic jiného než koupání čas nebude. Tak já doufám, že to postavíte rychle, ať se pak můžete co nejdřív koupat. No a Pavel, jinak Pavle, máš sympatické jméno, tak Pavel píše, jedu s partnerkou na pivní slavnosti do Luhačovic, nechceš se k nám přidat? Já jsem chtěl jít teda do letního kina, ale když tak přemýšlím, a hele, když je takhle neodbytný, tak mě to nedá, já si prostě budu muset na letní pivní slavnosti s tebou.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkready.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: zavírat. Ať teda někteří nečekáte do Aleluja. Mám tu velkého finalistu, který jako poslední tento týden dostane rodinné vstupné, což je na koupáček do Otrokovic na tuhle neděli, což je zároveň letní vodní festival pro děcka. Zjistil jsem, a to mě jako trošku jako mrzí, jo, že největší tahák na děcka je fakt tady. Jakože dobrý, jo, on je v pohodě, ale on tam bude Michal Nesvadba. Ale děcka to prostě ještě neocení, ještě ho tak neslaví. Chtějí vidět tady ho, no tak doba se mění. Nicméně vítězem je dneska Radim, poslal totiž senátora v hlasové podobě a znělo to takhle.
1: Na prázdninách, že nemusím chodit do školy, rád chodím na koupak a s klukama jezdíme na kole a jezdíme na výlety.
0: Já mám pocit, že vyjmenoval úplně všechno, co se přes leto má dělat. Takže cením, jsem rád, že je takhle velmi aktivní, vysoce aktivní, doufám, že jsi nekecal. Já si to u tatínka ověřím. Nicméně, festivalové vstupné, nebolíte, rodinná vstupenka pro 4 osoby, už vám teda radíme letí, takže velká gratulace, jak by Šárka nemá ráda, když říkám gratulky. No a teď už si to hlavně v neděli teda na koupačku užijte, dost možná se potkáme. Ale teď už se zpátky k muzičce Gala, Freed from Desire. Tak ať se líbí takhle při pátku.

0: jsou aspoň sympaťáci, takhle odpolední show, taky One Republic na Hit Radio Zlína už třetí den. Nám tady platí nové pravidla ohledně cla. Pokud si objednáváme balíčky z takových těch obchodů, jako je Temu, Shine a podobně. Teďka nově za každou jednotlivou položku se platí clo zvlášť, takže se tu nově klidně může prodražit ten nákup tam. Jenže už se našel způsob, jak to obejít. Pokud se totiž ten balíček neodesílá z Číny k nám, ale prvně se pošle do jiné země, třeba jako nevím, Francie, jako na nějaké depo nebo do skladu a stáma je jakoby oficiálně vydán sem do Česka, tak se to celo už prý tak neplatí. Takhle, je úplně jedno, kdo tam nakupuje a proč, ale sledovat tady tenhle vývoj, to je lepší jak výměna manželek.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Známe už taky Simple Plan na Hit Radio Zlín, což je zrovna kapela, která světu ukázala, že stačí jedno dobré album. Nic víc nepotřebujete na to, abyste prorazili. Jedno dobré album. Bylo to rovnou hned to první v roce 2002, to debutové, a pak přišla absolutní smršť koncertů. Udělali jich okolo 300, než udělali další album. No a lidi stejně chtěli víc. Takže jedno album dá se prorazit i takhle. Za moment Vice a Lania, nebo teďka pro lepší den a odpoledne, taky Lady Gaga.

0: totiž nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Menclovice v Uherském Hradišti. Tady máme nehodu osobního auta s cyklistou, na místě policie, tak projíždí dopatrně. No a větší nehoda zároveň i přes napajedla, tady se nám stukly hned 4 osobní auta. Policie na místě, tak i tady velmi opatrně. Kdyby něco nového přibylo na cestách ve Zlínském kraji, tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Tahické léto a fotbal z Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Obyvatelé Pozlovic a Podhradí se dočkají opravené silnice. Mezi těmito obcemi se bude rekonstruovat více než půlkilometrový úsek krajské cesty. Silniční provoz zde bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Práce na rekonstrukci se rozběhnou během tohoto měsíce. Dokončení stavby se předpokládá do 30. září. Levandulová farma Strání pořádá zítra den otevřených dveří. Od 10 do 16 hodin se farma otevře návštěvníkům a nabídne den plný vůní, chutí, hudby, přírody a zážitků v malebném prostředí Bílých Karpat. Čeká vás pohodová atmosféra venkova, levandulová zákoutí k focení, farmářské výrobky, domácí dobroty ze Slovácka, program pro děti i ukázky toho, jak to na biolevandulové farmě opravdu žije. V New Yorku se bude v polovině července dražit kostra Tyrannosaura Rexe. Její stáří se odhaduje asi na 67 milionů let. Podle předpokladů aukční síně by se mohla prodat v přepočtu až za 650 milionů korun. Očekává se, že nový majitel fosílí T-Rexe pravděpodobně propůjčí některému ze světových muzeí. Sobotní obloha bude skoro jasná až polojasná. K večeru se ale začne zase postupně zatahovat. Teploměry ukáží mezi 23 až 26 stupně Celsia.
0: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz. Hit Radio Zlín.
2: A teď už mi to jde dál, hrozně rád bych pozdravil do Kvítkovic. Držím s váma, protože jak se všichni v poslední době hrozně moc na sociálních sítích stěžovali, že v Kvítkovicích po staré Malenovské je tam ten nový radar a je velmi citlivý. Tak už jsem dostal taky flastra. Za 56 za hodinu, no tak stane se, no. Já jsem se ale přiznal a poctivě to zaplatil, no co jsem měl dělat?

Linkin Park. Na Hitrádiu Zín v odpolední show. A já se teda dozvídám, co způsobilo poslední dvě větší nehody tady na Zlínsku, co se teďka hodně řešilo. Tak prosím vás, nebyla to nějaká, nevím, nepozornost, nepřehlednost, nebo co já vím, nebo telefon za volantem. Byl to mikrospánek. A to mě po dnešku osobně třeba vůbec nepřekvapuje, já udělal dneska strašně chytrou věc. Já jsem si řekl, že si udělám radost, když už je ten pátek a že se fakt jako nacpu, jo. Takže vývareček s nudličkama, tak jsem to tam poslal, guláš se čtyřma, jsem byl úplně šťastný. No a teď, když jsem měl do rádia, já nevím, kolem půl druhé, tak to na mě padlo a začal jsem klimbat za volantem. Jsem si říkal, že to je velká paráda. A ještě, že jsem si to teďka vzpomněl, že tady prostě může, hlavně i přes to léto, a což často jako bohužel podceňujeme, je prostě velmi nebezpečný ten mikrospánek a je potřeba na to dávat velký pozor. Tak zaprvé samozřejmě na sebe dávejte ten pozor, hodně si na to myslete, to horko je zrádné, no, že nás to třeba uklimbá. A za druhé, tak jako mě napadá. Zažili jste ten mikrospánek nikdy? Ne nutně teda jako za volantem, jo. Ale pokud jste ho někdy zažili, v jakých situacích to bylo? Vždycky se dává do spojitosti mikrospánek pouze za volantem. Stává se to i jindy? Pokud jo, tak kdy? Kdy se vám to stalo? 601 13 13 05.

0: co jsem udělal, že jsem se zeptal, jak to máte se mikrospánkem. My tady na Hit Radio Zim odpolední show jsme to tak trošičku jako nakousli, jo. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Přišla řada zpráv, kdy jste zažili v jakých situacích mikrospánek. Z těch všech zpráv hnedka třikrát se objevilo, že při sexu. Jakože, jak se to, jako kdy, jako jak, jako, já si to nedovedu představit, ale víte co, není to otázka, neptám se, jinak se bojím, co by se pak stalo, kdybych se zeptal, v jakých situacích se tohle stalo přesně. Neptám se, už si to nechte pro sebe, děkuju za to, nicméně, budu si na to dávat teda pozor, no. Nicméně Radka ještě taky dopisovala, že mikrospánek má pravidelně v práci. Naštěstí dopsala, nejsem chirurg ani řidič, jenom pracuji v kanceláři, ale jsem tam to se mnou hezky hvízne. Tak naštěstí teda tam to asi nevadí, no. A pak se teď se proč tady pijem všichni tolik kávy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Stato střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: dneska na Hitradio Zlín, odpolední show, samozřejmě NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A prosím vás dneska do světa zvířat a hmyzu.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Svrček má sluch, slyší, ale uši nemá na hlavě, má je pod koleny. Já jsem si to musel normálně na Google ověřit a pořádně se podívat na fotky, nebo kde to tam vlastně má a jak to funguje. A řeknu to takhle, já jsem se podíval, aby vy jste nemuseli. Je to hrozně divný.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: nějak předpokládám, tady na Hit Radio Zlín, že asi každý z nás tady z kraje tak nějak ví a tuší, že když se jako tak říká, jo, že když nevím, jakou práci, jako kde bych měl jít pracovat, kde to bude jaký jako dobrý, kde si vydělám, jak se říká, tak bych dělal do barumu. Tam dneska dělají všichni, že jo, to se tak jako říká. A mě vlastně nikdy nenapadlo, že to vlastně zároveň znamená, že mají očividně neustálý nedostatek pracovníků, protože tam jako vlastně mě přijde, že nabírají pořád. Očividně to tak je, protože u Trokovický barum bude testovat první humanoidní roboty, kteří by mohli nahradit chybějící dělníky. Jsem si normálně myslel, že ta budoucnost přijde sem na Moravu s nějakým jako zpožděním. A ne, že bude jako jedním z prvních, kdo to bude testovat.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

Legends máme také odpolední show, Pavel Cacek také a mimochodem za námi teda Distort, The Sound of Silence, což byla úprava, kterou se postaral vlastně Cyril. A je řada hitů, které některé už dokonce známe a máme v hlavě zažité tak, že zapomínáme na to, že to jsou nějaké remixy, protože někdy ty úpravy se velmi kvalitně povedou předělat až tak dobře, že to považujeme za ten originál. Ovšem, pak jsou tady například hity nebo kapely, které nejen, že ty remixy ani tolik nemají, ale především remixy nemůžou být lepší, jak je originál. R.E.M. Já si nedovedu představit, že tohle by někdo předělal líp.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším, aspoň že takhle na pozdější odpoledne už nevidím žádné komplikace. Kdyby něco přibylo, tak určitě hlásit, ať to pak můžu poslat dál. 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Meteorologové vydali novou výstrahu. Dnes a zítra hrozí totiž zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Své varování odůvodnili nízkými úhrny srážek a větrem, který fouká od severozápadu. Jeho nárazy mohou dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Výstraha se týká celého Jihomoravského kraje a zasahuje i do několika okresů Zlínského a Olomouckého kraje. Teď máme tip pro milovníky vlaků. O letních sobotách jsou opět v pořadí už šestý rok po sobě zavedeny pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropiní. Více informací o jízdních řádech najdete na www.kmdraha.cz. Porota soudu na Aljašce ukončila vyšetřování smrti českého miliardáře Petra Kellnera, který zahynul před 5 lety při nehodě vrtulníků v Aljašských horách. Rozhodla, že k úmrtí Kellnera vedla chyba pilota firmy Soloy Helicopters a fatální zpoždění záchranné akce. Podle právního zástupce rodiny porota přiznala pozůstalým po Petru Kellnerovi 7,5 milionů dolarů odškodné. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, později se ale začne zase postupně zatahovat. Teploměry ukáží mezi 23 až 26 stupni Celsia.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Hit Radio Zlín.
0: A my se jinak o nádherném nadcházejícím víkendu vypravíme za sportem. Naštěstí pro lenivce jako já, to je program, co jsem tak trochu připravil, jako maximálně zaměřený na fandění. Ale bude tu velká událost v kraji, bude velká, bude sportovní, u které bychom podle mě rozhodně měli být. Tak jenom tak, abychom aspoň věděli. Tak to si řekneme za chvilku.

slova do písmene taky nezastavitelná Sia na Hitradio Zlín. Já jsem takhle před víkendem přemýšlel, jak se dát na sport, aniž by to bolelo. A mám řešení. Pro nás lenivé je to tutové, že se uvidíme buď zítra nebo pozítří na Slováckém létě, kdy nás čeká v Uherském Hradišti volejbal. Ne jen tak ledajaký. Ale my nebudeme hrát něco lepšího, my se budeme dívat a fandit. U toho se náhodou člověk jako mimochodem taky zapotí, obzvlášť jak svítí slunko, přijedou totiž absolutní špičky neboli nejvyšší úrovně domácích turnajů přímo v Hradišti. A už jen vidět vyloženě profesionální volejbal, to se taky nevidí jenom tak. Třeba jim tam rovnou, taky k tomu volejbalu bude hrát Jana Langerová. Jako živě asi nepřijede, ale možná to DJ pustí.

0: Hitradio zní s vámi a může se stát, že letos pojedete na dovolenou třeba do Itálie nebo Španělska. Pokud se tam nevydáváte letecky, ale autem, nebo letecky tam a autem budete tak jako popojíždět nějakým půjčeným, tak prosím vás, je tady jedna věc, která by mě osobně, kdybych to nevěděl, hrozně překvapila a nepříjemně. A to, když jedete v Itálii nebo Španělsku natankovat, tak jsou určité stojany, které některé jsou označené s poznámkou servito. To znamená, že k základní ceně benzínu se připočítává i cena obsluhy za to, že vám někdo přijde natankovat. Je tam poplatek 0,2 eura na litr navíc, což ve finále jako může něco udělat. Takže když zastavíte u servíta, můžete ho poslat pryč toho, kdo vám chce natankovat, ale stejně za to zaplatíte. A víme, jak to je. Každá korunka dobrá.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

nemám nejmenší tušení, proč si to dělám, proč se tak neustále jako mučím, že se třeba dívám na bohaté lidi, nebo na lidi, co kolik kde vydělávají jenom tak, možná z nějaké zvědavosti, těžko říct, možná to máte velmi podobně. Tak jako tak tady na Hit Radio Zlín zazní nejlépe placení youtuberi v Česku. Mám tu před sebou žebříček top 10, vyjmenovávat to prosím vás radši nebudu, jinak bych se vyvrátil, ale mě ty částky jako hrozně překvapily. Ne, že bych to jako jak sledoval, ale asi to je tím, že vždycky zapomenu a každý rok to na mě někde vyskočí, tak vždycky valím oči, ale prosím vás třeba takový fizi, jo? Děti doma určitě ví, o kom je řeč. Tak jenom ten se přišel za poslední rok na 50 milionů korun. 50 milionů za rok. Takhle. Začínám se svým YouTube kanálem, tak dejte follow, odběr. A ještě předtím, než natočím nějaký vlogísek ze života, nebo co já vím, kterým směrem se vydat. Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show, a už brzo se vám stane, že vám na WhatsApp dorazí zpráva, která není podvodná a bude po vás chtít prachy. Spouští se totiž WhatsApp Premium. Za asi naštěstí, to je ta dobrá věc, 60 korun měsíčně, což jsou drobný, jo, to už je v pohodě. Ale co bude nabízet? Všechno jako doteď. A přesně naopak to ale znamená, že o některé funkce přijdeme, pokud ho budeme chtít dál využívat zadarmo. Naštěstí, já jsem teda zjišťoval, co jde. Jde jenom o drobnosti, jako nálepky, smajlíky, ikonky, vyzvánění a podobně. Ale kdo to využívá, no, tak asi ryb další peníze.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matrace za hubičku.
2: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ama bylo dobře, na Hit Radio zní je odpolední show i takhle při pátku, no ale nedá se nic dělat, je zase potřeba jít o dům dál. Tak těším se na vás, rád bych řekl, že v pondělí, ale až v úterý, protože v pondělí státní svátek, tak na to myslete, mně je jasný, že minimálně polovina z nás udělá to, že ráno stejně na ten budík v pondělí vstane a až si vstaneme a uvaříme kafe, tak si uvědomíme, že jdeme do práce. Tak prosím vás, neděle, pondělí, státní svátek, nicméně obchody jsou stále otevřené, tak ještě naposledy připomínám. No a o víkendu co? No tak ať to bude kino, ať to bude nějaký festák, ať to bude cokoliv, hlavně si to užijte, hoďte se hezky do pohody, na chvilku vypustit tu práci úplně pryč. No a v úterý v plné síle očekávám všechny tady od 15 hodin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S úplnou uzavírkou počítejte v Luhačovicích na Mlýnské a na Úprkově ulici. Neprojedete ani náměstím Míru ve Frištáku, kde jsou vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna dnes se schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koalice a opoziční ODS omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře více pravomocí v omezení řečnické doby při projednávání předloh. K posouzení dostane teď Senát. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Belích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to dnes Hrad. Krátce předtím odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se zatím letos prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3 700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
9: V noci většinou polojasná, skoro jasná obloha, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ještě chladněji. Sobota pak zůstane polojasná, během dne oblačno, později na večer v severní polovině Čech také lokálně déšť nebo přehánky. Maximální teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska ještě do 28. Foukat bude čerstvý nárazový vítr.
11: Krásný páteční večer všem, ano, dočkali jsme se, víkend za rohem, s vámi Kateřina Pechová a před námi samozřejmě to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A jo, je na co se těšit. Hned na start song, který v podstatě patří do devadesátkové romantické komedie Sixpence None the Richer.

skupina Lucie a Srdce na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 18 hodin 8 minut k tomu, pátek a co víc, prodloužený víkend před námi. Je to tak, další prodloužený víkend, v pondělí je vlastně neděle. Jakože opět nemusíte do práce. 3 dny po sobě si nenastavit budíka. To je prostě nádhera. Zní to skvěle, že jo? Tak žádný zdržování se navzájem, jo? Žádný zbytečný úkoly. Hurá domů. Užijte si pohodičku. Nohy nahoře. A ty nejlepší hity k tomu. Culture Club právě teď.

0: Luna a Mamboleo, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, 3 dny volna před námi. Pátek večer, to se vždycky tak nabízí, něco dělat, jo? Nebo jakoby dělat něco odpočívacího asi po tom týdnu. Napište mi, co máte v plánu. 777-937-777. Jestli se válíte, jestli vás čeká proválený víkend, nebo naopak vyrážíte třeba do Varu, nebo za jinou zábavou. Napište mi, co plánujete a hlavně, jak se máte. S námi za chvíli Sax, taky Kim Wilde nebo Ricky Martin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rick Martin a Christina Aguilera společně Féteru Hit Rádia. Krásný večer. A ano, ano, já jsem zmiňovala, že většina lidí bude mít teď 3 dny volná, jak mi píše Kuba, tak samozřejmě je dobrý taky nezapomínat na ty, kteří mít volno nebudou, což je jasný, zvlášť u složek, jako jsou zdravotníci, hasiči, policie. Takhle, já, to je samozřejmě, ne všichni budou mít 3 dny volná, já tady s vámi budu, já se na to moc těším, zvládneme spolu ten prodloužený víkend klidně i pracovně. Co je důležité, pojďme se všichni domluvit, jo, ať už máte v plánu cokoliv, ať už vyrážíte na festi, nebo budete grilovat, nebo se jedete koupat. Pojďme být extrémně opatrní, pojďme všechno dělat s rozmyslem, abychom právě tady těm složkám, bezpečnostním lidem, kteří se o nás starají, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Co? To by šlo. Že jo? Tak jo. Další hity právě teď.

0: Kristýnka Iba spí. Petr Nagy, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pátek je tu, 6:45, sluníčko pomalu, ale jistě jde spát. V noci bude poměrně chladno mimochodem, tak pokud stejně jako já teď rádi spíte s otevřeným oknem, tak pozor, ať to neodstonáte, protože to je zákon, jakmile se po vedru ochladí, tak jsme všichni nemocní, ano. Ale k vašemu dokonalému pátku máme dokonalý hity. 80, 90, Millennium, Texas, Say What You Want, taky Let Loose nebo Sugar Babes. Už za chvilku.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Sedmá hodina je tady, krásný pátek všem, dál pokračuje to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku s námi Aha a teď jsou tady Sum 41 in Too Deep.

Tohle jsou Aha a Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer všem. Prosím vás, krást se nevyplácí. To je jasný, jo. Teď se stala poměrně kuriózní krádež, protože jeden zloděj ukradl tašku. To není tak divný, to se bohužel děje docela často, takže pozor na svoje osobní věci. Jenomže v té tašce byly 4 krajty. Žádný peníze, žádné hodnotné věci. Prostě ukradnete tašku, zdrháte s ní, pak ji otevřete a tam jsou prostě 4 hadi. To je v podstatě dokonalý trest za to, že jste se pokusili někoho okrást. Tak pozor na to, s námi teď Mel a Kim.

0: Všechno bude fajn. Žentur na Hit Rádiu. Krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek, konečně víkend, navíc vlastně docela příjemný teploty. Věřím, že nejsem jediná, kdo si užívá, že je to teď takový akorát. Jo? Myslím, že to je úplně přesný popis. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvíli třeba tohle. Prostě nádhera. Berlin, k tomu Chris Rea nebo Sesh.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

seš v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Dneska slaví narozeniny Tom Cruise a krom toho, že má na kontě spoustu skvělých filmů, jo, to víme, taky když se na to podíváte zpětně, tak Tom Cruise v téměř všech svých filmech běhá. On jako běhá výborně, ale opravdu v podstatě na tom má postavenou kariéru. Co je naprosto neskutečný, ten člověk opravdu nestárne. Schválně mrkněte k nám na Instagram Hit Radio, protože tam najdete jeho fotky postupně v těch letech. A já bych hrozně chtěla mít to, co on, jo, protože já myslím, že on ještě tak jako za 120 let bude vypadat pořád stejně. Takže přejem Tomovi všechno nejlepší k narozeninám a teď jsou tady Eminem

0: Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Krásný večer z Hit Rádia, zdravím všechny, co s námi tráví pátek. Doufám, že už máte pohodičku, že už dneska ideálně vůbec nic nemusíte. Jediný co? Užívat si všechny ty hity, které si tu spolu dáváme, 80, 90 a milénium, to nejlepší. Za chvíli tak třeba Kine, Moloko nebo Tři sestry.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Bučovicích u Vyškova za 10 milionů 194 tisíc korun, rodinný dům ve Starém městě na Svitavsku za 5 milionů 290 tisíc, rodinný dům v Hosíně na Českobudějovicku za 11 milionů 692 tisíce korun, rodinný dům ve Vystrkově u Pelhřimova za 5 milionů 850 tisíc a rodinný dům v Milhostově na Chebsku za 7 milionů 140 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
2: CZ. Náplně hned.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
2: 8 hodina, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a k tomu to nejlepší do vašich uší právě teď Mariah Carey.

Willis, Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pozor, už rostou houby, samozřejmě, ano. Já jsem teda zatím ještě žádnou nenašla, pač jsem nebyla v lese. Každopádně, důležitá věc, existuje nová aplikace, která je skvělá, do mobilu normálně. Atlas hub nové generace. Vyfotíte houbu v lese a ona vám prozradí, jestli ji máte sníst, nebo ji máte v tom lese rozhodně nechat a utíkat co nejdál. To je skvělý, ne? Jakože pokud ty houby moc neznáte, tak je to dost praktický. No a nebo se sebou můžete vzít třeba babičku, protože ty většinou všechny houby znají. Teď jsou tady Linkin Park a Crawlin'.

0: Legendární song Celine Dion All By Myself. Právě teď na Hitrádiu song, který zazněl třeba v deníku Bridget Jones. Ano, připomínka pro vás, který jste ho dlouho neviděli a vlastně byste si ho rádi dali. To je kouzlo 80., taky 90. a vlastně i milénia, protože nás vrací k těm nejenom legendárním songům, ale právě i filmům nebo seriálům. Taky samozřejmě si připomínáme fantastický jména. No a tomu tak bude i dál. Za chvilku s námi třeba Ozzy Osbourne. Naživo už ho nikdy neuslyšíme, ale tady si ho rozhodně dáme. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, už za chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Slíbený Ozzy Osbourne v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No pozor, takhle, doufám, že si užíváte to aktuální počasí. Jo, příjemný teploty, občas i sprchne, v noci se hezky ochlazuje, krása. Tak si to užívejte, protože údajně už se blíží nová masivní vlna veder. Je to tak? Horko by mělo u nás v Česku opět se trvat během týdne 13 až 19 červenec. Ještě máme chvíli na to se srovnat, jo, ty svoje termoregulace vnitřní, užít si, že je hezky a ne vedro, no a pak to zase vypukne, jo. Tak jenom teď jsme se třeba možná poučili někteří, tak budeme doufat, že nám to vydrží a že tentokrát ty vedra nebudou tak strašní. S námi teď Dario G

Blíží se nám 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Pokud někam vyrážíte, nepřežeňte to, ať vám zítra není blbě. Mějte se hezky, krásný večer, no a za chvilku samozřejmě další hity. A to z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Legendární Scorpions, k tomu Right Said Fred nebo Wakefield, tak buďte s námi a ahoj!

0: Radio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s Tisku levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: www.koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.